najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Jestli takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtiškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: To už všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychlo obrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální tu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno lidsky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nemám, říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu.

0: stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

heaven's man. Musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikoliv kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtensteinů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtensteinové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtensteinů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak, milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název Salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství, ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme, a jeho syn kníže Josef a Johann Adam v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout, a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy. Tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou z 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vstáhřím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s mimertem. Ale pravda je taková, že ta mešita s mimertem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových, byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petring, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici lesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru, reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler v Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární,
1: to bylo,
0: že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku. On sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se Sutnerii, má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je

0: témata, moderní témata současné adiktologie a vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny k stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
2: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
2: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
0: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu úzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec z těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
2: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, kdy se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, kdy jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Na Hodonínsku vznikne domov pro seniory alespoň se 100 míst. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry, platí pro jich Moravy a západní a střední Čechy. Fotbalisté zbrojovky Brno se do první ligy vrátili výhrou 3-1 nad Spartou Praha a dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se 100 míst. Jihomoravský kraj ho plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, jak popisuje mluvčí kraje Martina Žítková.
3: Zahrnuje zejména ubytování, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu a další podporu podle individuálních potřeb klientů. Ve Veselí nad Moravou a jeho okolí žije vysoký počet seniorů a podle demografických předpokladů bude jejich počet dále narůstat. Proto kraj připravuje nové zařízení právě v této lokalitě.
2: Vedení obce Lelekovice na Brněnsku plánuje na místě nevyužité proluky v Záhumení ulici postavit novou knihovnu s kavárnou. Stará knihovna na obecním úřadě už nevyhovuje svou kapacitou a je místními hodně využívaná. První knížky budovy za zhruba 30 milionů korun si budou moct zájemci půjčit během roku 2029. Prostory staré knihovny poté dostanou nové využití, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
4: Jakmile ty prostory budou prázdný, tak dojde ke statické opravě těch podlah, které tam jsou. Potom bychom tady ty prostory upravili tak, aby byly snadno použitelné v tom případě, kdyby jsme náhle potřebovali třeba třídu školky nebo potom školy.
2: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Ode dneška se týká i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopálky na zem ani používat přenosné vařiče.
0: Sport.
2: Fotbalová zbrojovka Brno porazila v úvodním kole šance ligy na domácím hřišti pražskou Spartu 3-1. Brňané se tak před vyprodaným stadionem úspěšně vrátili do nejvyšší soutěže, ve které předchozí 3 roky chyběli. Takto po zápase mluvil střelec úvodního gólu zápasu Daniel Vašulín.
5: Jsem za to strašně rád, že jsem mohl takhle pomoci týmu, ale jsem strašně rád za to, že jsme ten zápas zvládli. A když to řeknu, jak jsem si to tak trošku vysnil, tak jsem rád, že teď tady sedím a můžu říct, že ten zápas prostě dopadl tak a já věřím, že jsme tady odstartovali něco, co bude každý zápas a pojedeme takhle dál.
0: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vád bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Aktuální pozor na nehodu osobního auta na 24. kilometru D2 ve směru na Břeclav. Šťastnou cestu bez nehod a příjemné ráno vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, máme 4 minuty po 5:00. Začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9:00 provede Alena Přikrylová. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. V reportáži se projedeme speciálním vlakem s výhledy na Znojemsko, připomeneme si včerejší netradiční spanilou jízdu v Moravanech a ponoříme se do tajů přírodovědných hovorů výrazů v jazykové dílničce s Jiřím Trachtulcem. A než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 26. července, kdy má svůj svátek Anna, jméno hebrejského původu s významem milá, milostivá či milostiplná. Všem milým Aničkám přeji krásný sváteční den a vám všem, kdo jste s námi i v tak brzkou nedělní hodinu, pohodovou neděli a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Hlas Aleše Brichty v Českém rozhlase Brno doznívá 13 minut po 5. hodině v neděli s datem 26. července roku 2026. Církevní kalendář připomíná svaté Jáchyma a Anu. Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole a také matek, vdov a žen v domácnosti. A k dnešku se váže i známá pranostika svatá Anna Chladna z rána. V roce 1855, tedy před 171 lety, právě 26. července, Božena Němcová vydala knihu Babička. Před 170 lety se narodil dramatik, esejista a kritik George Bernard Shaw, autor slavné hry Pygmalion, podle kterého vznikl i neméně slavný muzikál My Fair Lady. Pocházel z irského Dublinu. Před 151 lety se narodil švýcarský psychiatr a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung. S nadsázkou říkal, ukažte mi zdravého člověka a já ho vyléčím. Byl spolupracovníkem a přítelem Sigmunda Freuda. Měli mnoho společného, oba se věnovali výzkumu snů a podvědomí. V roce 1887 vyšla první učebnice umělého jazyka Esperanta. Vydalý polský lékař Ludvík Zamenhof tvrdil, že rozdílné jazyky přispívají k nezhodám mezi lidmi. Proto doufal, že řešením bude neutrální jazyk. A u příležitosti výročí se koná i tradičně Mezinárodní esperantistický kongres. Ten letošní se uskuteční za účasti více než tisíce lidí v Brně. Ke všemu jsem se dostal náhodou. Nikdy jsem o nic neusiloval, jen jsem chtěl, aby mě to bavilo a abych to udělal pěkně, říká výtvarník a animátor Zdeněk Smetana. Dnes by oslavil 101. narozeniny. Jako animátor začínal pod vedením Jiřího Trnky v legendárním studiu Bratři v triku. A později dal podobu například Křemílkovi s Vochomůrkou nebo Rákosníčkovi. Před 43 lety vytvořila česká atletka Jarmila Kratochvílová v Mnichově světový rekord v běhu na 800 metrů. No a v tuhle chvíli už odemykáme další minuty dobrého rána klíčem pro štěstí. Duetem Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. Dobrý poslech.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Marie Rotrová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 19 minut po 5. hodině a pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ano, po 5. hodině raní navzdory dnešní pranostice svatá Anna Chladna z rána se probouzíme do poměrně teplého dne. Máme v tuhle chvíli teploty mezi 11 až 19 stupni Celsia, kdy nejchladněji je v Pohořelicích a nejtepleji naopak ve Strážnici. V Brně máme skoro jasno a 18 stupňů. Dnes očekávejte oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se mohou objevit i přeháňky, případně bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se bude později měnit na západní, no a v okolí přehánek a bouřek může přechodně i zesilovat. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je na trojce, tedy vysoká. Sluníčko nám dnes vyšlo 16 minut po 5. hodině a zapadá nám ve 20 hodin a 44 minut. Krásné ráno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Michal Šindelář na vlnách Českého rozhlasu Brno 5 minut před půl šestou. Dobré ráno. Pravidelně touto dobou o víkendu slýcháváte jazykovou dílničku, ve které Jiří Trachtulec někdy i netradičně analyzuje hovorové výrazy. Dnes v ní zabrousí i do oblasti přírodovědné.
1: Dnes se zastavíme u slova síčkovat. Proč se říká nechci síčkovat nebo nesíčkuj? Slovníky uvádí, že síčkovat znamená očekávat nebo předpovídat něco nepříjemného a současně tím strašit ostatní. Co však to má společného s kdysi velmi hojnou, poměrně malou sovičkou, vážící asi tak čtvrt kila? Ve starověkém Řecku byl síček posvátým ptákem, spojovaný s bohyní moudrosti Aténou. Naproti tomu středověké pověry jej považovali za posla špatných zpráv a ohlašovatele smrti. V jeho tajemném nočním houkání slyšeli lidé pojď, pojď a spojovali to s voláním nemocných na druhý břeh. Někteří dokonce tvrdili, že síček svým houkáním ta různá neštěstí a katastrofy přivolává. A toto vše bylo důvodem, proč slovo síčkovat nebo také sejčkovat znamenalo upozorňovat na možné nebezpečí. A to dokonce i tam, kde očividně žádné velké nebezpečí nehrozí. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachtě.
0: Další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti zazní opět v sobotu ráno. Za chvíli nám Jakub Večeřa nabídne krátké zprávy a po půl se v reportáži vydáme netradičním vlakem, který míří na viadukt nad řekou Dyjí, kde se zastaví a cestujícím se tak otevřou jinak nepřístupné výhledy. Tak zůstaňte s námi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na hlavním náměstí v Moravském Krumlově vznikne až 5 zubařských ordinací. Radnice zpracovává projekt na přestavbu prostor v městských domech 44 a 45, kde v současné době funguje prodejna. Ordinace chce město otevřít do 2 let. Podle starosty Zdeňka Juránka z KDU-ČSL má radnice předjednané obsazení prvních 2 ordinací. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě 4. Uvedl vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler. Plavecký bazén v městských lázních v Boskovicích má nové startovní bloky za bezmála 300 tisíc korun. Zhruba třetinu pokryla dotace Jihomoravského kraje. Podle trenéra boskovického plaveckého oddílu Jana Horáka už původní vybavení nesplňovalo současné požadavky závodního plavání. Skalnatou stráň v ulici Romana Havelky v Jihlavě chce město stabilizovat. Aktuální stav skalního útvaru je totiž podle primátora Petra Ryšky z ODS zdraví ohrožující. Zhruba 2týdenní sanační práce začnou v srpnu a můžou částečně zasahovat i do samotné ulice. Plynulost silničního provozu by tam ale neměla být ohrožena. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro 2x tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, aktuálně dávejte na D2. Na 5. kilometru ve směru na Břeclav stojí porouchaný vůz a v opačném směru na 32. kilometru stojí porouchaný autobus. Počítejte tam s možným zdržením. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Jiří Štědroň na vlnách Českého rozhlasu Brno a hrajeme a také nabízíme zajímavosti dál i 8 minut po půl šesté. Z nádraží na viadukt vyfotit a zase zpátky. Znojmo k 800 letům od povýšení na Královské město nabízí lidem netradiční vyhlídkové jízdy. Vlaky míří na železniční most, který se 155 let klene téměř 50 metrů nad hladinou Dyje v údolí. Lidé tak mohou každý den do konce prázdnin v klidu obdivovat Znojmo a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jen rychle projíždějí.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na tu jízdu vlakem.
1: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
3: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
1: Je odsud vidět?
3: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
3: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
4: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme teda. Chtěli s dětskem se podívat, jestli uvidíme domů. Tak to ne. To bohužel. Ale tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 43 minut, je tu předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 11 až 19 stupni Celsia, nejchladněji máme v Pohořelicích a Kobylí a naopak nejtepleji je ve Strážnici. V centru Brna máme 18 stupňů a je skoro jasná obloha. Dnes očekávejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy se mohou objevit i přeháňky, případně bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 28 až 31 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten se bude později měnit na západní, no a v okolí přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je vysoká. Slunce dnes vyšlo 16 minut po 5. hodině a zapadá 16 minut před 21. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Pohodové ráno s Českým rozhlasem Brno, máme 5 hodin a 47 minut. Do Moravan u Brna se včera sjelo několik desítek sběratelek i sběratelek.

sběratelů historických kočárků a retrokočárků. Absolvovali také spanilou jízdu obcí. Ano, Moravanech u Brna bylo včera opravdu na co koukat. Na třetí ročník oblíbeného kočárkobrání dorazilo kolem 80 sběratelek a sběratelů historických a retrokočárků z celé republiky. A nechyběla tradiční spanilá jízda obcí ani přehlídka nádherně zrestaurovaných kočárků s historickými retro nebo takzvanými reborn panenkami. Celou atmosféru navíc dokreslovaly dobové kostýmy účastníků. Podle organizátorky Ivany Látalové jsou u nás nadšenců do historických kočárků tisíce. Většinou sice tvoří ženy, ale mezi sběrateli nechybí ani muži. Skutečnou raritou letošního setkání byl anglický kočárek typu Princess z roku 1810, který patří právě Ivaně Látalové. Původně sloužil anglické šlechtické rodině a podle odhadů vznikly jen dva takové kusy. Na Moravu se dostali teprve loni po aukci. Sama Ivana Látalová má doma přibližně 120 historických kočárků. Přitom se jejich sbírání věnuje teprve 6 let. Ke svému neobvyklému koníčku se dostala ve chvíli, kdy si její dcera pořídila moderní dětský kočárek pro svou dcerku. Dnes už ale vytváří sbírku společně a historické kočárky si přejí k narozeninám i pod stromeček nejen tyto dvě dámy, ale i jejich malá vnučka a dcerka. Posloucháte Český rozhlas Brno a já vám posílám Blue Effect, slunečný hrob na vlnách.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Rajhradu u Brna se osvědčil pouliční kamerový systém. Město ho chce ještě letos rozšířit o 4 další kamery. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Ve Strážnici se dnes slaví tradiční dožínky a bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přehánkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Rajhrad u Brna chce rozšířit kamerový systém města. Podle jeho vedení se letošní instalace 40 kamer do různých ulic osvědčila. Díky nim se městským nebo státním policistům podařilo vypátrat například pachatele vandalismu. Město proto plánuje umístit na riziková místa další 4 kamery. Kam a proč přibližuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
4: Do prostoru upraveného historického Petrova mostu a lávky nové, která byla vybudována vedle mostu, my bychom tam chtěli umisťovat nějakou sochu a tak právě i tento prostor, který už se stal terčem vandalů a sprejerů, tak bychom chtěli pomocí těchto kamer nějakým způsobem monitorovat.
2: Rajhrad chce s hlídáním mostu začít ještě do konce tohoto roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Ve skanzenu Strážnice dnes návštěvníci oslaví dožínky. Lidé uvidí ukázky žňových prací a ochutnají třeba tradiční slovácké béleše. V 11 a ve 14 hodin projde skanzenem dožínkový průvod, ve kterém zaspívá a zatančí folklorní soubor Kořenář, říká za pořadatele Josef Svoboda.
5: Budeme sklízet obilí pomocí žačky tažené koňmi a potom se to obilí sváže do snopu a bude se mlátit na motorové mlátičce z první poloviny 20. století. Z dalších věcí teda potom ještě budeme sklízet třeba len, který se potom suší a následně ho zpracováváme během podzimního programu.
2: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě může být i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky, mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, aktuálně dávejte na 32. kilometru D2 ve směru na Brno. Stojí tam porouchaný autobus. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné letní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranním vysíláním vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat sportu, a to velkému návratu fotbalové zbrojovky do první ligy, kdy v úvodním kole porazila Spartu 3-1. S brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 26. července. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
0: Český rozhlas Brno.

Doznal nám duet Leony Machálkové a Petra Koláře. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 26. července roku 2026. V roce 1408 byly Velká Bíteš a Velké Meziříčí povýšeny na město. Před 123 lety se narodil básník a dramatik František Křelina. V roce 1951 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke 12 letům vězení. Domů se vrátil na základě amnestie v roce 1960. Před 117 lety se narodila malířka a grafička Anna Podzemná Suchardová. Věnovala se malbě, kresbě, grafice, keramice, textilu, plakátové a také známkové tvorbě. 93. narozeniny by dnes oslavil rakvický rodák, historik a pedagog Ctibor Nečas. Zabýval se především novodobými českými dějinami v českých zemích i na Slovensku. Před 72 lety zemřela spisovatelka Zdena Volkrová. Patřila k hlavním organizátorkám prostějovského kulturního života a spolupracovala s řadou novin. Byla matkou českého básníka první poloviny 20. století Jiřího Volkra. Ze vzpomínek na něj se vypsala v knize Jiří Volkr ve vzpomínkách své matky. V lednu roku 1924 ji zemřel přímo v náručí. Před 65 lety zemřel herec, režisér, autor operet i estrád Karel Kosina. Působil v někdejším zemském divadle v Brně. Od roku 1928 spolupracoval v kabaretních pásmech brněnského rozhlasu s Vladimírem Konupkou. Za okupace posilovali svou tvorbou odpor proti okupantům. V roce 1941 byl Kosina zatčen a nakrátko uvězněn. Po propuštění musel z Brna odejít. Do brněnského divadla se vrátil až po válce. No a pokud vás zajímá počasí, zůstaňte s námi. Už za chvíli je probereme s odborníky. Máme 6 hodin a 12 minut. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 14 minut, je tu aktuální předpověď počasí. No a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně. Zdravím pana Petra Hrušku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké máme v tuhle chvíli počasí na Jižní Moravě?
2: Máme většinou takovou polojasnou, někde až oblačnou oblohu, ale naopak lokálně je i skoro jasno, to skoro jasno viac na západě kraja, případně i na druhé straně na Hodonínsku. Teploty jsou většinou od 12 do 15 stupňů, ale někde už i teplejší, nejvíc má Strážnice, kde je skoro 20 stupňů Celzia. Závisí to od vetra na místech, kde trochu pofukuje, tak je práve teplejšie, pretože ten vietor rozruší prízemnú inverziu a premieša ten chladnejší vzduch, ktorý je v tenkej vrstve prízemskom povrchu, preto v týchto miestach je teplejšie.
1: Jak sa nám budú dál vyvíjať teploty a počasí? Přijdou přehánky a bouřky?
2: Môžu sa objaviť, ale tá pravdepodobnosť je malá. Počasie by malo byť polojasné až oblačné, ráno ešte lokálne i skoro jasno. Behom dopoludňa, hlavne v západnej časti kraja, tam by sa mohli vytvoriť prehánky, ale teda len s malou pravdepodobnosťou. Potom neskôr popoludní, večer a v noci lokálne prehánky, prípadne i búrky by sa mohli vyskytnúť i inde v kraji, ale stále tá pravdepodobnosť je skôr malá, takže na mnohých miestach v kraji žiadne zrážky sa nevyskytnú. Najvyššie teploty 29 až 32 stupňov Celzia a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov, ktorý sa potom niekedy večer bude meniť na západný a v okolí tých prípadných prehánok a búrok môže prechodne zosilovať.
1: A sníží sa nám teploty po prechodných přehánkách a bouřkách nebo nám zůstanou poměrně stejné ako třeba po nedělním ránu?
2: Zajtra sa znížia, bude cez nás postupovať studená fronta, takže čakáme také premenlivé počasie, bude sa striedať slnko a mraky ráno a do poludnia prevažovať, ale budú tie mraky, veľká oblačnosť. No a na väčšine územia by sa mali vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Lokálne sa môžu objaviť i búrky, tie hlavne v severnej časti kraja a potom neskôr popoludní a večer začnú zrážky i oblačnosť zase ubúdať. Minimá 20 až 17, takže noc bude teplá, ale potom maxima by mali dosahovať 25 až 28 stupňov, na severe kraja lokálne len 23 stupňov Celzia a bude veter, noc cez deň prechodne až čerstvý severozápadný až západný vietor s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: Najvyššia hodnota bola zaznamenaná na stanici Mutenice, 36 stupňov Celzia, bolo to v roku 1928. A najnižšiu hodnotu máme z roku 1958, Vyškov 1,7 stupňa Celzia.
1: To byl brněnský meteorolog Petr Hruška, děkuji vám a přeji krásnou neděli, budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Děkuji.
3: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Spiritual Quintet v 6:22 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Na letošním 60. jubilejním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech porotu zaujal film s názvem Volkáre. 60-minutová experimentální videoesej je o folklóru i designu a má nominaci na studentského Oscara. S jeho autorkou Viktorií Štěpánovou si ve čtvrtek v dopoledním vysílání povídala kolegyně Jarka Vykoupilová. Dozvíte se mimo jiné, co samotný název filmu znamená, čím podle autorky zaujal filmovou porotu, jak vznikal a do jaké míry je inspirovaný moravskými kroji, ale také o její další tvorbě, která zasahuje do designu a návrhářství. Záznam zajímavého rozhovoru Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a za chvíli má pro vás Jakub Večeřák krátké zprávy a krátce po půl v reportáži navštívíme zámek v Třebové, kde letos turisté obdivují nejen samotnou renesanční památku, ale i její květinovou výzdobu. Ta je na arkádách v Nových Truhlících. Tak si na ní počkejte. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se 100 míst. Jihomoravský kraj ho plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, uvedla mluvčí kraje Martina Žítková. Vedení obce Lelékovice na Brněnsku plánuje na místě nevyužité proluky v Záhumení ulici postavit novou knihovnu s kavárnou. Stará knihovna na obecním úřadě už nevyhovuje svou kapacitou a je místními hodně využívaná. První knížky z budovy za zhruba 30 milionů korun si budou moct zájemci půjčit během roku 2029. Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Ode dneška se týká i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Další parkovací plochu chystají okřížky na Třebíčsku. Dělníci ji aktuálně staví v místě bývalé kotelny v ulici U stadionu, kde dosud řidiči mohli nechat auta jen na nespevněném pozemku. 14 nových míst vyjde městy na téměř 700 tisíc korun. Hotovo bude do konce prázdnin. Fotbalová zbrojovka Brno porazila v úvodním kole šance ligy na domácím hřišti pražskou Spartu 3-1. Brňané se tak před vyprodaným stadionem úspěšně vrátili do nejvyšší soutěže. V té předchozí 3 roky chyběli. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky, mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Střelice nákupní středisko. Ta bude od zítřka 27. července do 9. srpna dočasně přeložena o přibližně 160 metrů ve směru na Vršovice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu IDSJMK.cz. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: To byl duet Stanislava Hloška a Hany Zagorové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 6 hodin a 40 minut. Renesanční arkády, historická architektura a k tomu stovky rozkvetlých květin. Zámek Moravské Třebové letos láká návštěvníky nejen na památky, ale i na barevnou letní výzdobu. Novinkou jsou truhlíky, sladěné s novým mobiliářem na nádvoří, které dodávají areálu jednotný vzhled. Jak vznikla letošní květinová výzdoba a jak ji trápí sucho, zjišťovala u městského zahradníka Jiřího Křetínského reportérka Věra Pavlasová.
1: My teď stojíme na nádvoří zámku a jak jsem si všimla, turisté tady obdivují nejen kulturní památku, ale také ty truhlíky s květinami, které máte ve vrchních i spodních arkádách.
2: Ve spodních arkádách zámku jsou letos nainstalovány nové květinové nádoby, ale pravděpodobně vzhledem k tomu, že jsou rozměrnější o něco, tak jejich rozmístění bylo dodatečně upraveno tak, aby vyhovovalo provozu jak kulturních služeb, tak knihovny.
3: Mě upoutaly ty truhlíky s kytičkama, to je něco nádherného.
1: Řeknete mi své jméno?
3: Já jsem Alena. Klidně za mě těch kytiček by tady mohlo být ještě víc, to by byla úplná nádhera.
2: Tady na zámku se držím po celou dobu surfinií, protože ty arkády poskytují takové specifické stanoviště, protože na ty rostliny přímo neprší, což surfiním úplně dobře nedělá, ale jsou vlastně trvale na sluníčku, takže ve spojení s kvalitním pěstebním substrátem a s detailní péčí, se zálivkou, s přihnojováním, pak dosáhneme celkem uspokojivých výsledků.
1: Surfinie na zámku mají rádi sluníčko, co ostatní zeleň ve městě?
2: Tak ostatní zeleň ve městě, co se nároku týče, tak má ráda samozřejmě taky sluníčko, ale hlavně vodu. A ta voda nám letošního roku velice chybí, přirozených srážek bylo velmi málo, takže aby jsme zejména ty trvalkové výsadby a výsadby letos na jaře založené udrželi, tak jsme museli zavést teda intenzivnější závlahu pomocí naší cisterny a museli jsme důkladně některá

0: počasí.
1: Máme 7:45 a právě v tuhle chvíli je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty po ránu. Ty se pohybují mezi 11 až 19 stupně Celsia. V Pohřelicích a v Kobylí naměřili 11 a naopak ve Strážnici je 19 a podle brněnských meteorologů místy dokonce až 20 stupňů. V centru Brna máme skoro jasno a 17 stupňů Celsia. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vyskytnout přeháňky. Později odpoledne, večer a v noci i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v okolí přeháněk a bouřek vítr může přechodně i zesilovat a změní se na západní. Rozplové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je vysoká. Sluníčko nám zapadá 16 minut před 21. hodinou. 3 roky čekali fotbaloví fanoušci v Brně na zápas nejvyšší soutěže. Návrat do první ligy si ale pořádně užili. Vyprodaný stadion sledoval, jak Zbrojovka porazila v úvodním kole Spartu 3-1. Více o tom uslyšíte za okamžik, tak zůstaňte s námi.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 9 minut před 7 hodinou doznívá kapela Olympic. Posloucháte Český rozhlas Brno. Úvod první fotbalové ligy nabízí překvapivé výsledky a jeden takový se zrodil tady v Brně. Domácí zbrojovka jako nováček porazila favorizovanou Spartu Praha 3. Spartu Praha 3-1. Vyprodané tribuny si pak užili návrat do nejvyšší soutěže, která na Jihomoravě chyběla 3 roky. Přátelé, to ta velká radost. Pojďme na fotbal.
1: Text klubové hymny převedli fotbalisté zbrojovky Brno na hřiště a po 3leté pauze se do první ligy vrátili výhrou nad nejúspěšnějším klubem české historie.
2: Cítil jsem, že nejdem úplně jako outsider do toho zápasu a teď to můžu potvrdit, že jsme to odehráli skvěle a myslím si, že i zaslouženě ty 3 body jsme získali.
1: Říkal po výhře 3-1 nad pražskou Spartou útočník zbrojovky Daniel Vašulín. Trenér Martin Svědík ale mluvil o tom, že úvodní úspěch nemění nic na tom, že v první sezóně po postupu se chce brněnské mužstvo v šancelize především v klidu udržet.
3: Pro tohleto děláme fotbal, ale myslím si, že to není ještě žádný ukazatel tohleto, že to je, že ten tým si mohl sice vyzkoušet vlastně v domácím prostředí hrát proti takovému soupeři, ale čeká nás vlastně těžký program a každý zápas vlastně v tomto bude jiný. Nemyslím si, že by tohleto bylo nějaký měřítko.
1: Zatímco domácí si užívali euforii, Sparta se jako tým vyhlašující útok na titul dostala hned na úvod ročníku pod tlak. Kapitán Lukáš Haraslín doufá, že to mužstvo vezme za správný konec.
4: Já právě věřím, že právě naopak, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne a budoucí týden podáme úplně odlišný výkon. A
1: k tomu už třeba Spartě pomůže i nejnovější posila, norský útočník Jonathan Braut Brunes. Na hřišti zbrojovky ještě trenér Brian Priske bratrance hvězdného Erlinga Haalanda využít nemohl. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Přístavba základní školy v Havlíčkově ulici v Rajhradě u Brna by měla být hotová v lednu příštího roku. Na hradě Veveří dělníci obnovují jižní bránu a skleníkovou terasu. Návštěvníci musí dovnitř jinudy. Fotbalová zbrojovka Brno zahájila sezónu domácí výhrou nad Spartou Praha. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Rajhrad u Brna se blíží k dokončení přístavby základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Havlíčkově ulici. Podle vedení města mají práce skončit v lednu. V přístavbě vznikne nová jídelna s moderní vybavenou kuchyní, zázemí pro kuchaře a učitele nebo nové učebny. Pokračuje nezávislý starosta města František Ondráček.
3: Stavba probíhá podle schváleného harmonogramu. Aktuálně se vyzdívá druhé nadzemní podlaží, připravuje se gastrozařízení a další zařizovací předměty.
1: Nová přístavba vyjde na 87 milionů korun. Zaplatí ji město. Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, říká archeolog Josef Jan Kovář.
4: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Znamená to, že až po odbourání té hradby byla postavena tahle část brány. A nás to teď vede k otázkám stáří té jižní brány.
1: Národní památkový ústav za rekonstrukci zaplatí skoro 120 milionů korun. Víc než polovinu této sumy pokryje evropská dotace. 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. O konkrétních podmínkách vrácení řidičského průkazu by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá.
2: Sport.
1: Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v úvodním kole první ligy na domácím hřišti Spartu Praha 3-1. Brňané po prvním poločase vedli a i když Sparta krátce po změně stran srovnala, zbrojovka se znovu vrátila do vedení. Trenéra Martina Svědíka úspěch těšil o to víc, že zápas sledoval vyprodaný stadion.
5: Když jsem sem přicházel do té druhé ligy, tak bylo takové moje přání nalákat ty fanoušky vlastně na takovýhle zápasy, aby chodili pravidelně, aby nás chodili podporovat, že bez těch fanoušků je to jako velmi, velmi potom obtížný. Ale když si myslím, že máte právě v zádech toho 12. hráče, tak ta energie pro to mužstvo je opravdu veliká a jsme za to vděční, že to takhle je.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přeháňky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přeháňky, případně i bouřky, mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů. Slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů se bude později měnit na západní a v okolí přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat a biozátěž je pro dnešek vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor, v tuto chvíli dávejte při jízdě po silnici 4825 v Horním Břečkově na Znojemsku. Pohybují se tam koně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna
6: Známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 26. července. Před námi je neděle, máme léto a počasí výletům přeje. Krátce před 8. má pro nás Květoslav Havlík zajímavý tip na výlet nejen do okolí Mikulova, ale i za hranice naší vlasti do Rakouska. A nemusíme obdivovat krásy pouze pěšky, ale například i speciálním vlakem na Znojemsku. Více o atraktivní jízdě vám v reportáži odhalíme krátce po půl a zajímavé tipy pro nás mají i babské rady Jarky Vykoupilové. Nejprve se ale budeme věnovat sportu. Fanoušci brněnské zbrojovky včera slavili. Jejich tým na domácím hřišti porazil pražskou Spartu 3-1. Jaká byla v Brně atmosféra? Poslechněte si za chvíli v reportáži. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
6: Český rozhlas Brno.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. No tak si zpívej. A zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Společný hudební duet otce a syna Jiřího a Marca z Moškových, který vydali v červenci roku 2019 po 15-leté odmlce ve vzájemné pěvecké spolupráci. Máme 13 minut po 7. hodině, posloucháte Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. 3 roky museli fanoušci brněnské zbrojovky čekat, než se jejich klubu podařil návrat do první ligy. První zápas letošní sezóny hrála včera zbrojovka na domácím fotbalovém stadionu na Srbské s pražskou Spartou. Utkání, které skončilo výhrou Brna 3-1, si nenechali ujít tisíce fanoušků.
1: Před vstupem už se tvoří fronta, protože za 5 minut se bude otvírat stadion pro fanoušky.
2: My stojíme tak lapnout fleka,
0: říká fanoušek zbrojovky Honza.
2: My stojíme jako u zábradlí, ale tam chodíme leta, tak a tady je hodně lidí, ale jo, těšíme se.
1: Co vy říkáte na ten návrat do první ligy?
2: Bomba. Čekalo se dlouho, tak snad to vydrží aj.
3: Zbrojovka do toho. Já jsem Erwin a jsem otčimem Vojty, nejmladšího fanouška v rodině.
1: Nejmladší člen rodiny Vojta, jeho bratranec.
4: Honza. Já jsem přijel z Prahy, tady za rodinou.
1: Spartan?
4: Je to tak? Ale myslím, tady asi říkám moc nahlas.
1: Takže tady je rodinný spor.
3: Ale vzhledem k tomu, že je to 2:1, tak my se postaráme o to, aby rodinné spory byly zažehnány ve prospěch postupující zbrojovky.
4: Proto nemám dres, no. Raději.
3: Když budeme zlobit, tak ho pošleme do sektoru hostí a tam jim ani pivo nenalí. Sportovní nevraživost tady panuje. To je jasná věc.
0: Fanoušci hostující Sparty přijeli jak individuálně auty, tak hromadně několika autobusy, které je zavezly přímo k sektoru pro hosty. Asistovala u toho policie.
5: Dneska to bude minimálně 2:0 pro Spartu.
6: Jsme realisti, ale víme, že vyhrajeme.
1: Těšili jste se do Brna?
6: Jo, těšili jsme se na fotbal.
7: Brno vůbec nepatří vůbec na obraz, jako kde je Brno, jako není Brno nikde, jako jedině Sparta, ne?
8: Co kluci? Sparta Praha!
0: Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Do bezpečnostního opatření nasadila 300 svých lidí, včetně speciální pořádkové jednotky, antikonfliktního týmu, psovodů se služebními psy a policisty na koních.
9: Ten kůň má 6 metráku živé váhy a těžko ho někdo přepere.
0: Říká šéf jihomoravské jízdní policie Libor Blažek.
9: Myslím si, že je to nejhumánější donucovací prostředek. Stačí jenom tam najet, k tomu kontaktu samotnému většinou nedojde a to je jedině dobře.
0: Na začátku utkání fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
10: Po 80. minutě utkání vohodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. 2 světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy s cílem ztotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
0: Jinak se ale utkání i rozchod fanoušků obešel bez incidentů. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 19 minut po 7 hodině, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 12 až 21 stupni Celsia. Nejchladněji je v Pohořelicích a nejtepleji ve Strážnici. V centru Brna máme polojasno a 19 stupňů Celsia. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky, později odpoledne a večer a v noci i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v okolí přeháněk a bouřek pak může přechodně zesilovat. Rozprové podmínky, ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je vysoká a sluníčko zapadá 16 minut před 21 hodinou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas.

nestačí, tak 30 let už je to tu. Přišel den, kdy si zprvně všimnul, jak se země krásně otáčí.

0: Luděk Nekuda na vlnách Českého rozhlasu Brno, 32 minut po 7 hodině. V tuhle chvíli nás čeká zajímavé téma uprostřed léta. A nebo je to ideální čas na důkladný úklid? Naše dnešní babské rady vás totiž naučí, nebo i nás naučí, jak správně pečovat o oblečení vyrobené z kožešin. Pomůže prý dokonce i obyčejná mouka.
1: Babské rady.
2: Péče o kožešiny vyžaduje šetrný přístup, aby zůstaly hebké a příjemné na nošení. Základem je kožešiny skladovat na suchém a vzdušném místě, nejlépe ve skříni s dostatkem prostoru, aby se otlakem nezměnil jejich tvar. Přímé slunce způsobuje vyblednutí a vysoušení. Kožešinu je dobré pravidelně pročesávat jemným kartáčem nebo hřebenem. Tím se odstraňuje vrstva prachu i zacuchané části kožešiny. Pokud se vám například kožešinový límec ušpiní, použijte vždy suchý způsob čištění. Naše babičky to uměly s hladkou moukou, vyzkoušet můžete i jedlou sodu. Kožešiny není doporučeno prát, natož tak je nechávat namočené. Pokud přece jen zmoknete, nechte je následně volně proschnout při pokojové teplotě a neurychlujte sušení tím, že je položíte na radiátor. Jen pravidelnou péčí a správným skladováním si kožešina zachová lesk i dlouhou životnost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Rajhrad u Brna chce rozšířit kamerový systém města. Podle jeho vedení se letošní instalace 40 kamer do různých ulic osvědčila. Díky nim se městským nebo státním policistům podařilo vypátrat například pachatele vandalismu. Město proto plánuje umístit na riziková místa další 4 kamery. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, které jsou častým cílem turistů i obyvatel města. Podle mluvčího olomoucké radnice Jana Horejše si rekonstrukce skleníků v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun. Ve skanzenu Strážnice dnes návštěvníci oslaví dožínky. Lidé uvidí ukázky žňových prací a ochutnají třeba tradiční slovácké béleše. V 11 a ve 14 hodin projde skanzenem dožínkový průvod, ve kterém zaspívá a zatančí folklorní soubor Kořenář, uvedl za pořadatele Josef Svoboda. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kayak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. Ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno. Ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Střelice nákupní středisko. Ta bude od zítřka 27. července do 9. srpna dočasně přeložena o přibližně 160 metrů ve směru na Vršovice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 7 hodin a 41 minut. Co říkáte na výletní projížďku vlakem? Z nádraží na viadukt vyfotit a zase zpátky. Znojmo k 800 letům od povýšení na Královské město nabízí lidem netradiční vyhlídkové jízdy. Vlaky míří na železniční most, který se 155 let klene téměř 50 metrů nad hladinou Dyje v údolí. Lidé tak mohou každý den do konce prázdnin v klidu obdivovat Znojmo a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně rychle projíždějí.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
1: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
3: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
1: Je odsud vidět?
3: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
3: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka stej zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
4: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme teda. Chtěli s dětskem se podívat, jestli uvidíme domů. Tak to ne. To bohužel. Ale tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 46 minut, pojďme se podívat na počasí, jak se nám po ránu vyvíjí teploty v Jihomoravském kraji a ty se pohybují mezi 12 až 21 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Pohořelicích a nejtepleji ve Strážnici. Centru Brna je polojasno a 19 stupňů. Během dne očekávejte polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Později odpoledne, večer i v noci bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk a bouřek pak může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je vysoká. Sluníčko nám dnes zapadá 16 minut před 21. hodinou a teplotní rekordy pochází z roku 1928, kdy v Buntěnicích naměřili 36 stupňů Celsia a naopak nejchladněji bylo v roce 1958 ve Vyškově. Tehdy teplota klesla na 1,7 stupňů Celsia. Za chvíli zatelefonujeme Květoslavu Havlíkovi a ten má pro nás pozvání na další zajímavý výlet. Vydáme se do okolí Mikulova, ale také do Rakouska, tak si to nenechte ujít a zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Sebastian na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. A je tu čas pro námět na výlet. Ten dnešní má Květoslav Havlík. Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné nedělní ráno.
0: Tak kam dnes vyrazíme? Pojedeme za hranice?
1: Ano, pojedeme za hranice, před chvilkou jste to krásně uvedla. On měl totiž včera svátek Jakub, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dnes udělat mezinárodní výlet po svatojakubské cestě. A pokud to posluchači nevědí, tak svatojakubské cesty, to je taková síť historických poutních cest vedoucích po celé Evropě a směřujících do španělského Santiago de Compostela. No a my si dnes uděláme právě po takové moravskoslezské cestě výlet, který bude trvat zhruba 6 hodin a bude mít zhruba 17 kilometrů a půjdeme z rakouského Falkensteinu do Mikulova. No a ten výlet zvládneme třeba i ještě dnes a i když pojedeme do Rakouska, tak nám postačí naše celodenní 6-hodinová jízdenka, se kterou v nepracovní den mohou jet dva dospělí až 3 děti. A vyrazit můžeme třeba i z Hodonína v 9.40 s přestupem v Břeclavi a z Brna můžeme vyrazit červeným vlakem R13 v 9.34, takže máme pořád ještě dost času a tím pojedeme do Podivína, kde nám za chvilku potom naváže autobus 555, zvaný také Turistbus. Ten nás proveze malebným Podivínem, Lednicí a Valticemi a než se nadějeme, projedeme přes hranice do Rakouska a přesně v 11.08 dorazíme do Falkensteinu. To je krásné historické městečko, kde v dávné minulosti sídlil Horenský soud, který spravoval vinařská práva pro celý region mezi Vídní a Brnem. No, ten už tam dnes není, ale najdeme tam krásně udržovanou zřícením stejnojmenného hradu. A přes Falkenstein právě také vede ta moravskoslezská větev svatojakubské cesty a my se po ní na oslavu včerejšího svátku Jakuba vydáme zpátky do Mikulova. Z náměstíčka, kde vystoupíme z autobusu, se vydáme trošku zpět a doleva do kopce směrem ke kostelu svatého Jakuba staršího. A pokud chceme výletu věnovat trošku víc času, tak můžeme odtud zvolit zkratku právě na zřícení do Falkenstein, kde za pár euro vstupného se můžeme podívat, jak je krásně opravený a udržovaný a hlavně se můžeme podívat okolí na nádhernou vyhlídku. Pak se vrátíme z tohoto hrádku zpět a podél hřbitova se vydáme k další zajímavosti dnešního výletu, její jeskyně a studánka svaté Marie, právě z toho Falkensteinu, velice hezky udržovaná, taková zajímavá, malinká a určitě stojí za to si tam udělat třeba pár fotografií. Jakmile si prohlédneme, tak zase se jdeme z kopečka a opět se vydáme nahoru na kopec Kreuzberg, který je přímo nad Falkensteinem, ale už na druhé straně toho údolí. Cestu nám přitom budou lemovat velice zajímavé sakrální sochy a jedna z posledních je třeba i socha svatého Šebestiána. Až se pokucháme vyhlídkou z Kreuzbergu, pak dojdeme na odpočinkové místo uprostřed vinohradu, kde si můžeme sednout, dát si třeba takový pozdější oběd a pak už odtud budeme pokračovat dále svatojakubskou cestou kolem bývalého lomu a pak dojdeme také do oblasti kopečku Höllenstein, v jehož blízkosti se nachází několik jeskyní, můžeme se na ně také podívat, prohlédnout je a pak budeme po cestě pokračovat dále, až uvidíme zajímavý útvar, skalní útvar Stoamandl, kamenný bužíček. Ten se tam se také může vyfotit. No a pak už půjdeme pokračovat poli směrem k vesničce Stutzenhofen, ta už je téměř u našich hranic a tam se nesmíme zapomenout projít místní křížovou cestu a pokud by nám bylo horko po té dlouhé cestě, můžeme se v místní hasičské nádrži svažit zdarma a vykoupat se tam, doufám, že to tam takhle ještě je, nedávno jsem tam byl. No a co by kamenem dohodil, je odtud potom už vesnička Kleinschweinbart, ta je přímo na hranicích, projdeme ji a následujeme pohodlnou, rovnou asfaltovou cestu směrem k Mikulovu, ta už bude trošičku nudnější, ale uprostřed přímo na hranicích se můžeme na chvilku zastavit a dát si tam zase nějaké drobné občerstvení a než se nadějeme, jsme v Mikulově u vlakového nádraží a buď tady v tom našem krásném městě ještě chvilku zůstaneme a dáme si číši dobrého moravského vína, anebo vyrazíme směr Brno autobusem 105, který poslední v neděli jede ve 20.35, anebo můžeme sednout na vlak a pojedeme směr Břeclav a se zpátky do Hodonína.
0: Květoslav Havlík nás provedl lákavým půvabným putováním téměř bez hranic. Děkujeme a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já vám přeji krásnou neděli.
0: Také přeji krásnou neděli a šťastné cesty.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Jihomoravský kraj podpoří záchranné stanice pro handicapované živočichy i dobrovolnické aktivity hnutí Brontosaurus. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Při utkání brněnské zbrojovky s pražskou Spartou se včera odehrály jen drobné incidenty. A dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeře. Více než milion korun vyčlení Jihomoravský kraj na péči o handicapované volně žijící živočichy. Podporu třem záchranným stanicím tento týden schválili krajští radní. Peníze jsou určené na pomoc zraněným zvířatům, jejich návrat do volné přírody i odborné poradenství pro veřejnost.
5: Podporu získá záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Němčicích nad Hanou a v Buchlovicích. Peníze využijí na provoz a zajištění odborné péče o handicapované živočichy z území Jihomoravského kraje. Radní zároveň schválili dotaci 150 tisíc korun pro hnutí Brontosaurus na zajištění dobrovolnických akcí na přírodních lokalitách Jižní Moravy. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
6: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Téměř bez problémů se podle policistů obešel včerejší fotbalový zápas zbrojovky Brno s pražskou Spartou. Zbrojovka na vyprodaném stadionu v Brně na Srbské porazila Pražany 3-1. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové a do bezpečnostního opatření zapojila 300 příslušníků. Na začátku prvního poločasu fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
7: Po 80. minutě utkání vhodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. Dvě světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy a s cílem ztotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
3: Při rozchodu diváků ze stadionu řešili policisté jeden konflikt v Bulharské ulici, kde se střetlo několik fanoušků Sparty a zbrojovky.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přeháňky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přeháňky, případně i bouřky mohou vyskytovat i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte na 226. kilometru D1 ve směru na Brno. Až do 12 hodin tam bude probíhat údržba povrchové kanalizace a po vozovce se pohybují lidé. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině, dnes je 26. července, svátek má Anna a protože se jedná o čtvrté nejčastější jméno u nás, ještě jednou všem Aničkám velká gratulace. V létě pravděpodobně nechodíte spát se slepicemi, ale možná vás k vaší nelibosti i v neděli probouzí kohout. A kdo víte, o čem teď mluvím, možná máte doma nebo u souseda pár slípek. A teď nemluvím pouze o vesnicích, ale i ve městě ranní kokrhání můžeme zaslechnout. Češi si totiž více pořizují domácí chovy slepic. Například prodej montovaných kurníků vzrostl letos v prvním pololetí meziročně o více než čtvrtinu. Náš reportér zjišťoval podrobnosti a my vám je nabídneme za chvíli. Ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Marta Kubišová ve svižném tempu na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 hodin a 12 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím Petra Minstra. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste říkal, že vzdycháte nad počasím, já se omlouvám, že to beru jako úvod. Jaké tedy máme to počasí, jak se nám bude dál vyvíjet? Je to jak na houpačce?
2: No tak postěžoval jsem si tady tak interně spíš nad tím počasím, které nás čeká, my to ale vezmeme postupně. Dnes bych řekl, že je ještě celkem příjemné ráno dokonce, i by se dalo říct, že ta chladná rána trošku přinesla, protože nejnižší teploty byly i k 10 stupňům, ovšem ten interval byl samozřejmě mnohem širší od 17 do těch 10 stupňů, většinou to bylo kolem 11-12 stupňů, teď už se ty teploty pohybují ale mezi 18 až 21 stupni a oblačnost je zatím ještě malá, nicméně od jeho západu se pořád snaží nějaká dorazit až do Jihomoravského kraje z Rakouska, z jižních Čech, prozatím se ale rozpadá, no a ten den bude v podstatě takto pokračovat, nejprve bude skoro jasno, případně polojasno a ta oblačnost čím více bude blížit do České republiky, tak tím více bude zastírat slunce, takže se bude nakonec vyskytovat oblačno, možná někdy i skoro zataženo. S přeháňkami to bude zpočátku spíše opravdu jenom výjimečné, protože ta velká vlhkost je opravdu vysoko nad námi a naopak v přízemních vrstvách máme hodně sucho. Nicméně bude se to měnit v průběhu odpoledne a večera, kdy naopak začne působit studená fronta, která zatím teď je ještě v Německu a v těch večerních hodinách by se nakonec nějaká ta přeháňka nebo dokonce i bouřka mohla přes Jihomoravský kraj přesouvat dál k východu, k jihovýchodu. Do té doby ale ty teploty budou poměrně vysoko, protože kromě toho ve výškách vlhkého vzduchu k nám proudí ten vzduch hodně teplý, mělo by být většinou i tropické odpoledne od 29 do 32 stupňů, ale tam, kde toho slunce přece jenom bude o něco déle svítit, tak by ty teploty mohly dosáhnout klidně až 34 stupňů, měla by to být ale snad výjimka, uvidíme. No a vítr k tomu bude foukat zpočátku ještě jižních směrů, většinou mírný a později odpoledne se bude měnit na západní a v přehaňkách zesilovat.
0: Blíží se k nám studená fronta, vypadá to, že se nám v pondělí výrazně změní teploty a počasí?
2: Ano, ta teplota bude to hlavní, kromě těch přeháněk, maxima od 25 do 28 stupňů. Na severu kraje to může být dokonce i jenom 23 stupňů. Je to ale pouze to pondělí, protože pak se bude nasouvat už zase hodně teplý vzduch. Ty přeháňky v pondělí budou přecházet v průběhu celého dne přes velkou část území. Nebude to asi úplně všude, ale nějaká ta přeháňka nebo bouřka vždycky lokálně se v průběhu dne vyskytne. Bude ale také větrno, severozápadní vítr bude až čerstvý, nárazy kolem 55 km za hodinu. No a v těch dalších dnech už potom se bude nasouvat opravdu hodně teplý vzduch. Řekl bych, že úterý bude ještě příjemné s teplotami do 31 stupňů, ale potom ty další dny už se to bude rychle zvedat a spíše to přejde do toho sice slunečného, ale velmi horkých dnů.
0: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí a za výhled do dalších dnů a přeji vám krásnou neděli. Budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vondráčková, Lásko má já stůňu a noc na Karlštejně. Ano, to je takový úvod léta. Máme 8 hodin a 23 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. Napříč republikou je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle dat prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tamhle vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste slavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouplin za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Rajhrad u Brna se blíží k dokončení přístavby základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Havlíčkově ulici. Podle vedení města mají práce skončit v lednu. V přístavbě vznikne nová jídelna s moderněji vybavenou kuchyní, zázemí pro kuchaře a učitele nebo nové učebny. Nová přístavba vyjde na 87 milionů korun, zaplatí ji město. Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, uvedl archeolog Josef Jan Kovář. Skalnatou stráň v ulici Romana Havelky v Jihlavě chce město stabilizovat. Aktuální stav skalního útvaru je totiž podle primátora Petra Ryšky z ODS zdraví ohrožující. Zhruba dvoutýdenní sanační práce začnou v srpnu a můžou částečně zasahovat i do samotné ulice. Plynulost silničního provozu by tam ale neměla být ohrožená. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v úvodním kole první ligy na domácím hřišti Spartu Praha 3-1. Brňané po prvním poločase vedli a i když Sparta krátce po změně stran srovnala, Zbrojovka se znovu vrátila do vedení. Trenéra Martina Svědíka úspěch těšil o to víc, že zápas sledoval vyprodaný stadion. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky mohou vyskytovat i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 226. kilometru D1 ve směru na Brno. Až do 12 hodin tam bude probíhat údržba povrchové kanalizace a po vozovce se pohybují lidé. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Jana Kratochvílová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno, máme 8 hodin a 38 minut. Úvod první fotbalové ligy nabízí překvapivé výsledky a jeden takový se zrodil taky v Brně. Domácí zbrojovka jako nováček porazila favorizovanou Spartu Praha 3-1. Vyprodané tribuny se tak užili návrat do nejvyšší soutěže, která na jihu Moravě chyběla 3 roky.
1: Text klubové hymny převedli fotbalisté zbrojovky Brno na hřiště a po 3leté pauze se do první ligy vrátili výhrou nad nejúspěšnějším klubem české historie.
2: Cítil jsem, že nejdem úplně jako outsider do toho zápasu a teď to můžu potvrdit, že jsme to odehráli skvěle a myslím si, že i zasloužíme ty 3 body jsme získali.
1: Říkal po výhře 3-1 nad pražskou Spartou útočník zbrojovky Daniel Vašulín. Trenér Martin Svědík ale mluvil o tom, že úvodní úspěch nemění nic na tom, že v první sezóně po postupu se chce brněnské mužstvo v Šancelize především v klidu udržet.
3: Pro tohleto děláme fotbal, ale myslím si, že to není ještě žádný ukazatel tohleto, že to je, že ten tým si mohl sice vyzkoušet vlastně v domácím prostředí hrát proti takovému soupeři, ale čeká nás vlastně těžký program a každý zápas vlastně v tomhletom bude jiný. Nemyslím si, že by tohleto bylo nějaký měřítko.
1: Zatímco domácí si užívali euforii, Sparta se jako tým vyhlašující útok na titul dostala hned na úvod ročníku pod tlak. Kapitán Lukáš Hraslín doufá, že to mužstvo vezme za správný konec.
4: Já právě věřím, že právě naopak, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne a budoucí týden podáme úplně odlišný výkon. A
1: k tomu už třeba Spartě pomůže i nejnovější posila, norský útočník Jonathan Braut Brunes. Na hřišti zbrojovky ještě trenér Brian Priske bratrance hvězdného Erlinga Haalanda využít nemohl. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Kapela Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno v 8 hodin a 42 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě pro vás po ránu sledujeme teploty a ty se pohybují mezi 17 až 21 stupni Celsia. Nejchladněji je v Troubsku a nejtepleji ve Strážnici a Nemochovicích. V centru Brna měříme 20 stupňů Celsia, je skoro jasná obloha. Během dne očekáváme polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vyskytnout přehánky. Později odpoledne, večer i v noci pak bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk a bouřek pak může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž je vysoká. Slunce nám vyšlo 16 minut po 5. hodině a zapadá nám 16 minut před 21. hodinou. Ano, dny se nám postupně krátí.

Chci tě mít, zpíval Jiří Korn během ranního vysílání. Posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jakubem Večeřou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Pravidelné úvodní vzpomínky budou dnes patřit Jiřímu Grigarovi. V soutěži Kdo to byl? Budeme pátrat podle data narození a několika indicí ze života. Poznáme osobnosti a chybět nebude ani toulání českou minulostí. Tentokrát věnované Karlu Kramářovi. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů, no a po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký. A po 12. se pak můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný letní den vám všem a opatrujte se.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Poliklinika Bílý dům v Brně získá bezbariérovou lávku. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem, nejčastěji šlo o obchod a stavebnictví. Ve Strážnici se dnes slaví tradiční dožínky a bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Poliklinika Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí bude mít nový bezbariérový přístup. Začala přístavba lávky pro pěší, která umožní lidem na vozíku a rodičům z kočárky lepší přístup do budovy. Dělníci s pracemi skončí v září letošního roku. Další plány zmiňuje lidovecký náměstek primátorky Filip Chvátal.
2: Řešíme tyto případy po celém Brně, budujeme například bezbariérové zastávky, projednáváme to vše na poradním sboru pro bezbariérovost. V současné době stavíme i bezbariérový výtah do základní školy na Milénově a zároveň i bezbariérový přístup do Tyršova sadu.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Ve skanzenu Strážnice dnes návštěvníci oslaví dožínky. Lidé uvidí ukázky žňových prací a ochutnají třeba tradiční slovácké béleše. V 11 a ve 14 hodin projde skanzenem dožínkový průvod, ve kterém zaspívá a zatančí folklorní soubor Kořenář, říká za pořadatele Josef Svoboda.
3: Budeme sklízet obilí pomocí žačky tažené koňmi a potom se to obilí sváže do snopu a bude se mlátit na motorové mlátičce z první poloviny 20. století. Z dalších věcí teda potom ještě budeme sklízet třeba len, který se potom suší a následně ho zpracováváme v během podzimního programu. Sport.
0: Fotbalová zbrojovka Brno porazila v úvodním kole šance ligy na domácím hřišti pražskou Spartu 3-1. Brňané se tak před vyprodaným stadionem úspěšně vrátili do nejvyšší soutěže, ve které předchozí 3 roky chyběli. Takto po zápase mluvil střelec úvodního gólu zápasu Daniel Vašulín.
4: Byl to strašně rád, že jsem mohl takhle pomoci týmu, ale jsem strašně rád za to, že jsme ten zápas zvládli. A když to řeknu, jak jsem si to tak trošku vysnil, tak jsem rád, že teď tady sedím a můžu říct, že ten zápas prostě dopadl tak a já věřím, že jsme tady odstartovali něco, co bude každý zápas a pojedeme takhle dál. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, z počátku dne ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky, mohou vyskytovat i jinde v kraji. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 29 až 32 stupňů. Slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů se bude později měnit na západní a v okolí přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat a biozátěž je pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Střelice nákupní středisko. Ta bude od zítřka 27. července do 9. srpna dočasně přeložena o přibližně 160 metrů ve směru na Vršovice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, milí moji, tak vás teda pěkně vítáme a taky vám blahopřejeme, že jste si tuhletu nedělní hodinu, že jste si vyhradili a vyladili tento pořad, neboť právě na této stanici a v tuto dobu se začínáme toulat. Nebude to solo toulání, vyrážíme v trojici, redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. Všichni vám posíláme bratrskou a sesterskou májovou zdravici, jak se to kdysi říkávalo. No, nejprve si dáme něco na rozproudění krevního oběhu, i když zrovna v noční dobu pozorovat tedy oblohu nemusí být právě výhřevné, což nám potvrdil i astronom Jiří Grigar. Jste-li trochu zimomřivý, navzdory tomu, že jaro je už v rozpuku, tak pro vás máme nikoli štamprle, ale soutěž, kdo to byl, pokud vám nezahřeje svaly, tak aspoň v mozkových závitech se vám pěkně rozhostí pohoda. Pokud si vzpomenete, kterému neznámému, vlastně dnes, které neznámé, tedy jsme zašifrovali jméno. A samozřejmě, že budeme pokračovat v toulkách českou minulostí. Čeká nás 1206. schůzka, v níž vás seznámíme s mužem, o němž říkali, tedy když byl kluk, z toho hocha bude jednou něco znamenitého.

0: No a teď se spolu s Markem Zouharem vydáme pomyslně, neboť nejsme ani jeden z nás žádný astronaut Svoboda do vesmíru. Ahoj Marku.
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
0: Ano, pochopitelně, že bez odborného doprovodu bychom si netroufli sami vyrazit.
1: Že bychom přivítali v tomto pořadu pana Remka?
0: No tak on měl původně přiletět vrtulníkem, ale po zralé úvaze to vzdal. Zažil totiž před nějakými 20 lety, to bylo u nás, havárii vrtulníku, ve kterém byl kromě něj i americký astronaut slovenského původu Eugene Cernan. Ten se nakonec prošel i po měsíci.
1: Takže kterého experta na vesmír si našel?
0: Jiřího Grigara. Odborníka na slovo vzatého.
1: Astronoma a astrofyzika. On měl něco společného s Brnem.
0: Jistě, že narodil se sice v Polsku, tehdy ještě to ta část Polska patřila Německu, ale tady strávil své dětství a rané mládí. Částečně na střeše.
1: Na jaké střeše?
0: Brněnské ulici jménem Tábor.
1: On byl náměsíčný?
0: Tak o měsíc se zajímal, to je fakt, ale na tu střechu lezl společně se svým vrstevníkem a taky spolužákem Lubošem Kohoutkem.
1: A pozorovali noční Brno?
0: Pozorovali noční oblohu. Permanentní pohotovost měli zvlášť v srpnu. Tehdy totiž z nebe padají meteorické roje, Perseidy se jim říká.
1: On byl pan Kohoutek z našich astronomů asi ten nejznámější.
0: No, máš pravdu, bodej by nebyl, když objevil kometu, předběžně pojmenovanou jako C/1973E1, pak dostala označení 1973F a definitivně 1973 XII. Je to kometa patřící do Jupiterovy rodiny.
1: 1973 XII, na to se dost blbě pamatuje.
0: No však taky pod touhle šifrou nikdo nezná. Pro všechny astronomy na celém světě je to prostě Kohoutkova kometa.
1: A to ji našel při té hlídce na střeše brněnského činžáku?
0: Ne, tak kvůli tomu si zajel tehdy v tom roce 73. do Hamburku, ale jinak je jeho konto mnohem bohatší.
1: Jakože dostal slušný honorář.
0: Tak, pokud vím, tak komety i planetky jsou zdarma. Honoráře pobrala ku příkladu rocková skupina R.E.M., která o ní napsala písničku a taky německý Kraftwerk o ní složil song. A ještě jsem se dočetl, že v seriálu Simpsonovi říká jedna postava Bartovi Simpsonovi, že objevil kometu, ale že ho předběhl ředitel Kohoutek.
1: A co Jiří Grigar, ten si na své konto připsal aspoň jeden meteorit?
0: No, tak on to vlastně nebyl jeho obor, ale jedna planetka byla po něm pojmenována Grigar. Bylo to v roce 1971.
1: Takže bez žertování vědec každým coulem.
0: No moc rád pracoval a pracuje, myslím, dodnes ve spolku Sisyphos, který uděluje bludné balvany za pavědu. Přitom ale on sám věří na zázraky.
1: Ano, tím je pověstný, že víra a věda mohou vedle sebe existovat v úplném poklidu.
0: Sám se jednou vyjádřil, že třeba turínské plátno, krvavá stigmata, neposkvrněné početí, z mrtvých vstání, na nebe vzetí, zázraky svatých, že on s tím nemá problém. Tady mám jeho citát. Od doby, co byla vynalezena kvantová mechanika, tak znám zázraky, proti kterým ty jmenované vypadají docela jednoduše. Jen si zkuste představit, že třeba jeden foton může projít dvěma dírami současně.
1: O kvantové mechanice jsem si četl, ale tohle si fakt představit nedokážu.
0: No, u nás Brně zanechal svoji stopu.
1: Možná tu budeme mít jednou Grigarovu ulici.
0: A nebo spíš tedy pamětní desku na hvězdárně, na planetáriu na Kraví hoře. On totiž jako studentík vypomáhal tu hvězdárnu a planetárium vybudovat v rámci akci Z.
1: A já si přečetl, že příští rok mu bude 90 let.
0: No, on sám o sobě říká, že je starý jako vesmír, teda skoro.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, Ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony.

krátce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Tak trochu nevážně i vážně jsme probrali Jiřího Grigara a teď si ho připomeňme i jeho povídáním.
2: Jistě asi nebylo pro rodiče snadné vybrat knížky v tom válečném roce, v těch posledních válečných Vánocích, to nebyla asi jednoduchá záležitost, ale přesto si vzpomínám, že knížek pod stromečkem několik bylo a ta jedna z nich se stala osudovou. Byla to knížka, kterou napsal Josef Pospíšil a jmenovala se Vesmír novýma očima. Byla to knížka o astronomii pro mládež. A mě v té době ještě nebylo ani 9 roků, ale ta knížka mě tak zaujala, že jsem ji přečetl prakticky už o 4. večeru a ještě potom znovu další den a znovu dokola. Maminka mi pak vyprávěla, že jsem ji četl tak, že jsem začal číst na zemi a skončil jsem na klavíru, protože jsem měl tendenci vždycky s těmi knížkami jako se posouvat někam vzhůru, jako kdyby to chtělo být k těm hvězdám. A když jsem si tu knížku přečetl tedy během 2 dnů asi 3krát a uměl jsem ji už z části naspomnět, tak jsem prohlásil rodičům, že budu hvězdářem. Což vzbudilo všeobecné veselí, že? Protože předtím jsem prohlašoval každý 14 dní něco jiného, ale nikdo tehdy netušil, a jistě já ne sám, že tentokrát tato proklamace je v skutku životně významná a osudová. Člověk samozřejmě nemá jaksi žádný zvláštní přístroj ve svém oku, to znamená, není to nějaký opticky mohutný dalekohled, ale lidské oko má přesto některé četné přednosti, pokud jde o pozorování, a to především, že je nesmírně citlivé na krátkotrvající podněty. Takže například ten meteor, který vidíte očima na obloze, jak se vám kmitne, ten je velice obtížné například vyfotografovat i velkým dalekohledem. To vlastně vůbec nejde. Čili v tomto směru lidské oko je nenahraditelné. Ovšem lidské oko má jenu necnost, že je značně ovlivněno subjektivními věmy a díky tomu ty údaje jsou často zkresleny. No a my jsme v podstatě pochopili, že jediná cesta, jak tomu odpomoci, je nahradit jednoho pozorovatele mnoha pozorovateli, z nichž každý nezávisle bude pozorovat a pak se ta pozorování srovnají a to, co vyjde stejně, tak to je patrně pravda. Čili my jsme potřebovali hodně lidí, zhruba stejně starých, aby měli stejné kvality zraku a museli jsme také ty lidi testovat, takže před každou expedicí se konaly takové testy, to právě na to byl specialista Luboš Kohoutek. Ten vymýšlel neobyčejně důmyslné testy, jak nahradit meteor umělým zdrojem. A nakonec vím, že jeden z nejúspěšnějších modelů byl, že měl svůj elektrický vláček, který přinesl na hvězdárnu. Místo aby jezdil do kruhu, tak jezdil jenom po koleji po přímce. A na té lokomotivě bylo to světýlko. Že a teďka, když se ten vláček pustil vhodnou rychlostí a pozorovatel se díval z vhodného směru, tak získal iluzi meteoru a teď se samozřejmě reostatem intenzita proudu v té žárovce měnila, takže se mohl realizovat jasný meteor a slabý meteor a tímhle jsme si ověřovali, zda pozorovatelé si nevymýšlejí, zda pozorují doopravdy to, co od nich potřebujeme, čili my jsme na to šli skutečně, jak se říká, od lesa, prostě od těch laboratorních testů až k těm astronomickým pozorováním, to byl celý řetězec procesu, který potom ovšem vyústil, že se museli ty výsledky zase nějak zpracovávat. Tehdy nebyly ani kalkulačky, ani počítače. Takže jsme to všechno točili na těch mechanických nebo elektromechanických kalkulačkách. Byla to velká dřina. A myslím, že nebýt Kohoutkovy vytrvalosti, tak jsme s tím nikdy nebyli hotovi, protože on má tu vlastnost, že v tomto směru dokáže opravdu točit tou kličkou třeba 12 hodin denně. A tím mě jaksi přinutil, abych to dělal také, že to já tu trpělivost bych sám asi od sebe neměl.

0: Vy, kteří si myslíte, že se v životních příbězích slavných mužů a žen vyznáte, tak prosím, zrovna teď si můžete svoje znalosti a vědomosti na jednom z nich otestovat, tedy spíše na jedné z nich. Dnes to nebude pan, kdo to byl, ale paní, kdo to bylová.
1: Narodila jsem se 13. května roku 1717 ve Vídni.
2: Byla to velice půvabná, křehká, světlovlasá, zdravá a temperamentní dívka.
1: Zbožňovala jsem tanec a nevynechala jsem žádný dvorní ples a slavnost.
2: Učila se latinsky, španělsky, italsky, francouzsky, samozřejmě i rodné němčině.
1: Mou chloubou byly znalosti literatury. Dopřála jsem si hodiny tance a hudby.
2: Do svého budoucího manžela se zamilovala v 5 letech.
1: Bylo to dítě jménem František I. Štěpán Lotrinský, kterého mi tatínek určil za muže.
2: V 19 letech se za něj z lásky provdala.
1: I František mě miloval.
2: Konec konců měli spolu 16 dětí, i když pouze 10 z nich svou matkou přežilo.
1: Kromě mne však měl slabost ještě pro jiné ženy.
2: Ano, o jeho milostných záletech si povídala celá Evropa.
1: Jenže já si ho hlídala. Jak jsem spozorovala, že se příliš dvoří nějaké jiné, dala jsem ho sledovat a ve vhodné chvíli jsem ho zahrnula tisíci výčitkami.
2: Manžel naší neznámé byl vlastně hlídán nepřetržitě.
1: Jeho charakter však byl velice ušlechtilý. A nikdo nikdy neslyšel, že by byl hrubý či rozlobený.
2: V malých třenicích mezi ním a naší neznámou to byl zpravidla on, kdo jako první ustoupil a učinil vstřícný krok.
1: Dobře věděl, proč.
2: Nenáviděl spory a nejraději by chtěl, aby celý svět žil v pokoji a míru.
1: 4 roky předtím, než jsem usedla na trůn, vydal můj tatínek zvláštní nařízení.
2: Do dějin vstoupilo pod poněkud matoucím názvem pragmatická sankce.
1: Můj otec byl tehdy zdravý a mladý muž, který nepochyboval, že bude mít syny. Ale chtěl se vyhnout válkám a tahanicím kolem španělského dědictví a tak pozměnil nástupnický řád na rakouském trůně a umožnil dědickou posloupnost i pro ženy.
2: Nikdy se však mužského dědice nedočkal.
1: A tak jsem ve svých 23 letech nastoupila na trůn já.
2: Právo dědictví trůnu i po ženské linii bylo sice doma odsouhlaseno.
1: Ale moji sousedé je nerespektovali.
2: Proto byla naše neznámá nucena s nimi vést války o dědictví rakouské.
1: V nich jsem ztratila část Slezska, Kladsko a některá italská území.
2: To Slezko a Kladsko ztratila zemím koruny české.
1: Za své vlády jsem uskutečnila několik reform.
2: Byla to reforma urbariální, dále důsledné číslování domů. Pro členy jedné rodiny se začalo používat stejné příjmení, což dříve nebývalo, a také povinná školní docházka.
1: Zakázala jsem také mučení při výsleších. Podřídila jsem církevní správu záměrům státu. Zavedla jsem kontrolu nad společenskými a hospodářskými poměry na jednotlivých panstvích. Snížila jsem počet církevních svátků. Podporovala jsem obchod a řemesla.
2: Bála se výrazně zdanit šlechtický majetek, zavést náboženskou toleranci a vyřešit nevolnickou otázku.
1: Vůči mravnostním přestupkům svých poddaných jsem byla přísná.
2: Pověstnou se stala její mravnostní komise, která původně sledovala jejího manžela, ale pak rozšířila svoji působnost na celou Vídeň.
1: Mravnostní úředníci slídili po hospodách a lokálech a zavírali mladé ženy nalezené ve společnosti mužů.
2: Trnem v oku panovnice se staly mladé číšnice, které naše neznámá považovala za padlé děvy.
1: Roku 1774 jsem prosadila zákon, podle kterého žádná mladá žena nesmí pracovat v hospodě.
2: V Evropě naprostý unikát.
1: Provinilé ženy musely být odsouzeny.
2: Trest byl nemilosrdný, strčili je do pytle, ostříhali dohola a holou hlavu polili térem.
1: Což ještě nebylo všechno. Hříšná číšnice musela být vystavena v neděli před kostelem.
2: Tam na ní dílo pomsty dokonala místní lůza.
1: A pak byla ještě jednou zmrzkána, dovezena na hranici města a doslova vykopnuta z obce.
2: Její syn, pozdější císař, navrhoval, aby služebnice lásky byly po pařížském vzoru soustředěny do uzavřených a kontrolovatelných domů.
1: Brzy od tohoto nápadu upustil. Musel by zastřešit celou Vídeň.
2: Když její muž zemřel, už nikdy neodložila smuteční šat.
1: V té době se nejstarší syn stal mým spoluvladařem.
2: Pro všechny své děti vyhledala vhodné nevěsty a ženichy.
1: Stala jsem se tchýní většiny katolických dvorů v Evropě.
2: Zemřela ve věku 63 let ve Vídni 29. listopadu 1780.
0: Odpověď na otázku, či jméno jsme dnes před vámi utajili, tak to nám pošlete na adresu, tedy tu odpověď, kdo to byl, PSČ 62 00, Brno, Český rozhlas. A ještě vám dáváme jednu možnost, a to e-mailem na tuto adresu, kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži se dozvíte na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: Z toho hocha bude jednou něco znamenitého. Ano, přesně tento citát jsme zakomponovali do tisících, dvoustých, šestých toulek českou minulostí. Onen Hoch se stal prvním předsedou československé vlády v roce 1918, poté co byl omilostněn novým císařem Karlem I. Za první světové války byl totiž za vlastizradu odsouzen k trestu smrti, což se ostatně dozvíte na samém konci této schůzky.
2: Co by šéf mladočeské strany, ale i svým autoritativním, aristokraticky odtažitým vystupováním, byl doktor Karel Kramář nesporně prvořadou osobností české politiky. Ve svých rozmáchlých geopolitických úvahách však zašel příliš daleko. K vizionářství, jež bylo od začátku utopií, ba vykazovalo rysy jakéhosi českého imperialismu. Zakladatel takzvaného novoslovanství a zapřisáhlý rusofil se upnul k projektu zřízení Slovanské veleříše, její součástí by se staly i české země.
1: Karel Kramář, postava, jejíž obrysy nesmějí v toulkách chybět.
3: Jeho příběh může sloužit za takřka čítankový příklad rychlého vzestupu tehdejších českých ambiciózních rodin.
0: Ještě jeho otec Petr Kramář začínal jako prostý zedník ve Vysokém nad Jizerou.
3: Tady se také Karel 27. prosince 1860 narodil.
0: Vlastní pílí vybudoval prosperující stavební firmu a synovi mohl dopřát exkluzivní vzdělání.
3: Maminka Marie pocházela z rolnické rodiny vysockých starousedlíků. Její dědeček byl zdejším starostou.
0: V 16 letech Karel Kramář opustil domov a studoval na reálném gymnáziu v Praze na Malé Straně, bydlel v podnájmu na Hradčanech.
1: Karlovy vlohy ocenil třídní profesor, vlastenec na Malostranském reálném gymnáziu, který vícekrát prohodil.
2: Z toho Hocha bude jednou něco znamenitého.
0: Ostatním čtyřem dětem otec totéž, co Karlovi dopřát nemohl. Postupně totiž v mládí zemřeli. Karel zůstal ze všech potomků jako jediný naživu. I to, častá smrt v rodinách, byla pro tu dobu příznačná.
3: Primusem třídy sice nebyl.
0: Tu hodnost až do oktávy podržel jistý Kebrdle, žijící pak jako penzionovaný školní rada v pražském Spořilově.
3: Ale v pořadí vyznamenaných byl hned za ním.
1: Autor Kramářova životopisu, jeho spolužák Alois Česaný, o něm napsal.
2: Byl velmi pilný, svědomitý, mravů vzácných. Čím však již tehdy vynikal nad své okolí, byly kromě pracovní intenzity jeho inteligence. Uhlazená forma ve slově i písmu, konkrétnost bohatých myšlenek, snaha po všestranném vzdělání a vřelá láska k národu. Podmanil si nás všechny v nečetné třídě. Byl naším duševním vůdcem. Třeba jsme mu za zlé měli, že je příliš vážný a že se neúčastnil našich skotačivých her studentských na Mariánských hradbách, tajemných schůzek v kasematech těchto šancí, anebo zimních bitek sněhovými koulemi, když z malostranského tržiště, z Vratislavova paláce, kde část školy byla umístěna, táhli jsme po kajetánských a zámeckých schodech na Hradčany. Jedinou koncesi na úkor školního řádu svým sousedům, spolužákům činíval totiž, že za přednášky krátkozrakého katechety Drozda hrál s nimi v lavici taroky. Jinak však nepřekročil nikdy meze přípustnosti. Tvář jeho nečasto se rozjasnila úsměvem, který přitom byl spíše sarkastickým, ironickým. Bylo to zvláště tehdy, když při dějepisu přišla řeč na Rakousko, jeho poslání a poměr Čechů k němu. Profesoři i spolužáci Kramářovi přesvědčili se, že Rakouska nemiloval a že budoucnost českého národa je mu nade vše.

0: Reálné gymnázium Karel Kramář bez pochyby absolvoval eminentně. Jak pokračovala jeho kariéra?
1: Jenu, byla oslnivá.
2: Započala studiem práv, politologie a ekonomie na 5 univerzitách, včetně berlínské, pařížské a štrasburské.
1: Dokonale ovládl 4 světové jazyky.
2: Uplatnil se jako teoretik národohospodářství, finančník i podnikatel.
1: Vlastnil tkalcovnu v Lipštátě na Semilsku.
2: Po nějaký čas financoval časopis Čas.
0: A kdy a jak se dostal do politiky?
1: Tento charismatický, elegantní muž i temperamentní debatér do ní vstoupil po boku Masarykově. S ním a s doktorem Josefem Kajzlem se podílel na založení České strany lidově realistické.
2: Časem se však tento triumvirát názorově rozešel.
3: V pouhých 31 letech se Kramář stal nejmladším poslancem Říšské rady. Prosadil se do čela Mladočeské strany a jako hlavní tvůrce takzvané pozitivní politiky se ocitl v prvořadé funkci místopředsedy Říšské sněmovny. Jeho přínosná koncepce pozitivní aktivity spočívala v jakémsi výměnném politickém obchodu, kdy za podporu vládních projektů získávali čeští poslanci ústupky a koncese pro české země. Například rychlou výstavbu škol, železnic, regulaci řek, vysoké vládní, dokonce i ministerské posty pro vlastní lidi a podobně. Kramář významně podpořil i prosazení všeobecného rovného volebního zákona v roce 1907, ač věděl, že v příštích volbách jeho Mladočechy převálcují sociální demokraté.
0: A co pak jeho život soukromý?
2: Karel Kramář platil ve společnosti, jak už tu padlo, za dobrého společníka a přesvědčivého diskutéra.
1: Stranil se však dlouho vztahů se ženami.
2: Když v roce 1890 přijel do Ruska, tak z Ruska začali chodit do Prahy, například Masarykovi, o něm takové nadšené dopisy.
1: Posílejte nám sem víc takových lidí. Petrohradské dámy nebo varšavské dámy jsou z něho uvytržení.
2: Bylo to nejen kvůli jeho fyzickému zjevu, urostlý mladý blonďák, ale on měl i velkou jazykovou výbavu, hovořil samozřejmě německy, rusky, francouzsky, uměl i anglicky, takže byl schopen plynulé konverzace v různých světových jazycích.
1: Ale zároveň měl vynikající způsoby a chování, to, čemu se tehdy říkalo salonní chování, což byl v Čechách v těch občanských kruzích trochu neznámý pojem.
2: On tohle všechno ovládal velmi bravurně a přinejmenším dámské společnosti dokázal velmi imponovat. Dokázal být lvem salonů a prostě takovým tím středobodem, okolo kterého se všechno točilo a zvlášť ženy.
0: Takže dokázal strhnout pozornost.
2: Tohle se mu potom dařilo i ve Vídni, protože i tady platil za salonního politika.
1: Byl to člověk, který velmi dbal na to, jak chodí oblékán. Současníci vzpomínají, že někdy kolem roku 1900 až 1910 už bylo naprosto výjimečné, aby člověk ve všední den chodil se zlatými manžetovými knoflíčky. To on dělal. A to u dvora nebo ve vysokých byrokratických kruzích imponovalo.
3: V dubnu onoho roku 1890 se na studijní cestě po Rusku dostal v Moskvě do salonu tamní intelektuální elity u Alexeje Abrikosova, spolumajitele továrny na cukrovinky a první konzervárny na ovoce, a jeho manželky Naděždy Abrikosovové, dcery obchodníka s kdečím, kteří žili šťastně se 4 dětmi. Kramář s nimi cestoval také do jejich letního sídla na ruském Krymu.
1: A vášnivě se zamiloval.
3: Bylo to osudové setkání, když tam Karel přišel.
0: Napsal historik doktor Luboš Velek.
1: Naděžda byla krásná, zbožná, marnotratná dáma, žijící ve spokojeném svazku, v němž přivedla na svět 4 děti.
2: Vše se změnilo v den, kdy se Kramář a ona o 2 roky starší spatřili.
1: Byla to láska na první pohled. a na celý život.
2: Nic dosud nenasvědčovalo, že Naděždino manželství neklapalo.
1: Leč od setkání těch dvou mířilo do skázy.
3: Musíte si ho představit jako krásného mužského s ještěm a knírem. Byl opravdu chlap jako hora. A tak začal tady ten román, který nakonec skončil pro Kramáře s Naděždou šťastně. Trval neuvěřitelných 10 let.
1: Právě těch 10 let totiž trvalo, než se Naděždě podařilo dosáhnout rozvodu.
3: Je to neuvěřitelné, protože oni vlastně 10 let udržovali v podstatě nezákonný a z pohledu společnosti naprosto nepřijatelný poměr. Přesto se jim to dost dlouho dařilo tajit, což je pozoruhodné.
0: Leč vraťme se k začátkům jejich vztahu.
2: Kramář dostal příležitost pozvat manžele Abrikosovovi do Vídně, když díky svým kontaktům Naděždě zprostředkoval gynekologickou operaci u věhlasného lékaře, profesora Eduarda Alberta.
1: Naděždina rekonvalescence pak proběhla v Alpách, kam odejeli všichni 3, ale Abrikosov se domů vrátil sám.
2: Naděžda definitivně opustila manžela i děti a zůstala ve Vídni, bydlela zprvu v hotelu nedaleko parlamentu.
1: Svatbě předcházel dlouhý a na tehdejší poměry skandální intimní vztah, který Kramář dlouho úspěšně tajil i před blízkými přáteli.
2: Dosáhnout rozvodu pro Naděždu nebylo snadné. V pravoslavné církvi to bylo možné jen tehdy, porušil-li některý z manželů manželský slib. Viník byl navíc potrestán zákazem dalšího sňatku.
1: Podvedený Abrikosov se neozýval. Až

0: vrstvo, bazén, kurt, pláž. Tam trávili každé parlamentní prázdniny, až do bolševické revoluce v roce 1917, po níž byla vila konfiskována.
1: Manželství bylo šťastné a plné něhy, vzhledem ke zdravotnímu handicapu paní Naděždy Bezdětné.
2: Naděžda Nikolajevna pocházela z rodu z bohatých nevolníků.
1: Její dědeček Tkadlec a jeho bratři získali svobodu a zbohatli za napoleonských válek podnikáním ve svém oboru.
2: Také Naděžda byla podnikavá. V Estonsku vlastnila textilní továrnu.
1: Ale její nevyrovnaná povaha ji hnala ke stále silnější touze po majetku. Schromažďovala šperky, kožichy, starožitnosti.
2: Na Krymu chtěla založit svůj umělecký salon. Ráda hostila výtvarné umělce, například krajináře Beneše Knipfra.
1: Náhradou za krymskou rezidenci si Naděžda umínila vystavět vilu Větrov v ruském stylu ve Vysokém nad Jizerou. Megalomanský projekt paní Kramářové oba stárnoucí a nemocné manžele finančně zrujnoval.
2: Nakonec Naděžda zemřela dříve než Kramář. 3. prosince 1936 a byla pohřbena do krypty v pravoslavném Uspenském chrámu na Olšanech. Chrám zesnutí přesvaté Bohorodice. Vedle ní byl po 5 měsících pohřben i Karel Kramář.

0: obavách před germánskou rozpínavostí a pod mocným vlivem své milované ruské manželky Naděždy Abrikosovové Kramářové vyrostl Karel Kramář ve vůdčí postavu takzvaného novoslovanství. Horoval pro uskutečnění utopické ideje zřízení slovanské veleříše pod žezlem cara, co by hráze proti rozpínavému germánství. V květnu 1914, krátce před vypuknutím války, vypracoval náčrt její struktury i ústavy, přičemž materiál tajně poslal do Ruska.
1: Rakouské úřady se o této jeho iniciativě bohu díky nedověděli, jinak by ve svém velezrádném procesu dopadl hůř. Ačkoliv teď nevím, jak hůř, protože jeho rozsudek zněl trest smrti. To ovšem předbíháme.
0: Kramářovo impérium, opřené o Rusko, mělo tvořit ještě 5 dalších slovanských monarchií. Království bulharské, černohorské, polské, srbské a samozřejmě české. Říši měl spravovat car, přičemž českému království by jako místokrál panoval nejlépe velkokníže Nikolaj. Naše monarchie by byla obnovena v někdejších středověkých hranicích zemí koruny české, čili rozšířila by se o zcizená území pruského Slezska, obou Lužic, Kladska a v úvahu připadalo i Slovensko. Na jihu ve směru východním ještě, totiž oproti průběhu dnešních hranic, rozšířené na úkor Uher o pás asi 30 km široký. Korunou grandiozního záměru se měl stát koridor k bratrům Jihoslovanům, který měl oddělit Rakousko a Maďarsko a zajišťovat Čechům přístup k moři.
1: Myšlenka, na níž později navázal Jára Cimrman. No, konec snění. Leč v časech úspěšné ruské ofenzívy na začátku první světové války Kramář s oblibou říkával:
0: buď bude Rusko sahat až k Aši, anebo Rakousko až do Kyjeva.
2: V jeho očích mohl velkočeský stát obstát ve stínu německého obra jen opřen o slovanské Dubisko.
3: Kramář věřil, že se jeho sen brzy naplní. Proto odmítal odejít do emigrace, aby byl přitom a doma se ujal vedení.
2: Načež Rusové začali ustupovat a Kramáře rakouské úřady zavřeli.
1: To bylo v květnu 1915.

0: procesu, který trval půl roku, byl spolu s Aloisem Rašínem, Vincencem Červinkou a Josefem Zamazalem odsouzen k trestu smrti pro velezradu a vyzvědačství.
1: Zatčení a odsouzení Kramáře bylo přelomovým krokem, protože z politického života a podle původního rozsudku i z fyzické existence měl zmizet přední český politik.
0: Uvedených skutků se měl dopustit mimo jiné i organizováním všeslovanských sjezdů, což však nebylo v době spáchání trestné.
1: V roce 1917, po nástupu Karla I. na trůn, mu byla udělena milost.
2: Kramář se vrací z gloriolu mučedníka,
3: říká historik doktor Velek.
2: Mučedníka, který se obětoval a který měl být obětován za český národ. Je to symbolika mučednictví, toho trpitelství Čechů v rámci Rakouska. Onoho Rakouska, které má v době války a nabírá stále více, všechny negativní příznaky militaristického, antidemokratického, antičeského rakouského systému. To všechno Kramář zosobňuje.
0: Po bolševické revoluci a následné občanské válce v Rusku se Kramář i se svou ženou vrhnou na podporu ruské emigrace.
1: Když se probírá archivní pozůstalost Karla Kramáře, tak to jsou tisíce a tisíce dopisů, samé přímluvy a přímluvy, aby byli přijati tito emigranti na různých místech, třeba na podkarpatské Ukrajině, nejen začátkem 20. let, ale zase třeba během krize, aby je nepropouštěl a tak dále.
0: U Kramářů se vedl ruský salon, kterému samozřejmě vévodila jeho žena.
1: Vybírali se obrovské peníze, stálo ho to velké jmění, osobní nasazení, scháněly se finance na všechny možné věci týkající se fungování ruské emigrace v Československu, na kulturní záležitosti, na gymnázium.
0: Nakonec, jak ruská bílá emigrace začala umírat, tak je nebylo kam pohřbívat, což souvisí s vybudováním ruské pravoslavné kaple na Olšanech, kdy neznámý dárce poslal kolem 200 000 korun na dostavení.
1: Samozřejmě, že tím neznámým byl náš dobrý známý Karel Kramář.
2: Dětí se Kramářovi, i když zejména on toužil dát světu velkého Slovana, už nedočkali. Za to vztahy s původní rodinou se časem narovnaly. Paní Kramářová si našla seberealizaci v budování honosných vil. Tu třetí, ve Vysokém nad Jizerou, ovšem už stavěla za manželovy peníze, neboť sama po říjnové revoluci přišla v původní vlasti, co by emigrantka, o veškerý majetek.
0: Ještě předtím, v letech předválečných a v prvním roce války, si Kramářovi postavili hlavní sídlo v Praze na Hradčanech, na místě někdejší bašty hradčanských hradeb, na baště svatého Tomáše.
1: Což je známá Kramářova vila, dnes občasná rezidence českých premiérů.
0: Jejím architektem byl původem Rakušan a profesor umělecko-průmyslové školy Friedrich Ohmann. První náčrty vily, půdorysné předlohy, vypracovala bez respektu paní Naděžda, která měla výtvarné ambice.
1: Stál přímo proti Pražskému hradu.
0: S ohledem na nepříliš dobré vztahy Karla Kramáře a Tomáše Garrigua Masaryka se Kramářově vile za první republiky říkávalo Vzdorohrad.
1: Zamilovaný pár se do ještě nehotového paláce nastěhoval v květnu 1915.
0: Osud si ale s krásným a slavným párem krutě zažertoval. 21. května, o necelý týden později, zde doktora Kramáře zatkli a obvinili z velezrady.
3: Přátelé, rádi jsme se s vámi dnes sešli a doufáme, že i vy jste s námi byli rádi. Pakliže ano, tak si to můžeme příští neděli v tento čas zopakovat. Slibují vám to redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. A dobrý den, milí moji.
4: jenže byl se tvou krví, teď do kůže se opírá.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Přístavba základní školy v Havlíčkově ulici v Rajhradě u Brna by měla být hotová v lednu příštího roku. Při vyšetřování úniku zemědělské kejdy do řeky Dyje na Znojemsku čeká policie na znalecký posudek. V Česku by letos mohlo přibýt 15 000 potenciálních dárců kostní dřeně. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Rajhrad u Brna se blíží k dokončení přístavby základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Havlíčkově ulici. Podle vedení města mají práce skončit v lednu. V přístavbě vznikne nová jídelna s moderněji vybavenou kuchyní, zázemí pro kuchaře a učitele nebo nové učebny. Pokračuje nezávislý starosta města František Ondráček.
4: Stavba probíhá podle schváleného harmonogramu. Aktuálně se vyzdívá druhé nadzemní podlaží, připravuje se gastrozařízení a další zařizovací předměty.
3: Nová přístavba vyjde na 87 milionů korun. Zaplatí město. Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem poté, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
5: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos přes 8 000 nových zájemců o darování. Celkem by jich tak letos mohlo přibýt k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech. Daří se taky snižovat věkový průměr potenciálních dárců, řekla to mluvčí registru Klára Conková. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z vyjíždějí pracovníci přes léto na kulturní akce. Teď je lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti, pokračuje Klára Conková.
6: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedeme po jednotlivých fakultách a vyloženě nabídáme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
3: V Česku jsou dva registry dárců. Do druhého registru při nemocnici IKEM se zatím letos zapsalo 1500 dárců. Celkem je v obou registrech přes 200 000 lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Už přes 600 hovorů vyřídil hlasový automat Žďárské radnice. Klienti s ním mluví na telefonní lince městského úřadu. Takzvaný voicebot funguje měsíc. Podle mluvčí radnice Blanky Sobolové odbaví hlavně krátké, jednoduché dotazy. Volající ale mají vždy možnost nechat se přepojit na živého člověka. Voicebot přepojí na infopodatelnu i v případě, že si s dotazem neví rady.
1: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, zpočátku dne ještě může být lokálně i skoro jasno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na porouchané auto aktuálně dávejte pozor v Brně, v Pelicově ulici. Vozidlo tam částečně zasahuje do křižovatky. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. O půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mám posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce?
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Když se to roztáhnu trošku do krajů té formy, potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Si vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapala i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si vedle, číst časopis, nemám, říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. Říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, naschledanou.
4: Český rozhlas Brno.

0: Bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj podpoří záchranné stanice pro handicapované, živočichy i dobrovolnické aktivity hnutí Brontosaurus. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Při utkání brněnské zbrojovky s pražskou Spartou se včera odehrály jen drobné incidenty a dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Víc než 1 000 000 korun vyčlení Jihomoravský kraj na péči o handicapované, volně žijící živočichy. Podporu třem záchranným stanicím tento týden schválili krajští radní. Peníze jsou určené na pomoc zraněným zvířatům, jejich návrat do volné přírody i odborné poradenství pro veřejnost.
4: Podporu získá záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Němčicích nad Hanou a v Buchlovicích. Peníze využijí na provoz a zajištění odborné péče o handicapované živočichy z území Jihomoravského kraje. Radní zároveň schválili dotaci 150 tisíc korun pro hnutí Brontosaurus na zajištění dobrovolnických akcí na přírodních lokalitách Jižní Moravy. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
5: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích informuje web tvpoplatky.cz. Téměř bez problémů se podle policistů obešel včerejší fotbalový zápas zbrojovky Brno s pražskou Spartou. Zbrojovka na vyprodaném stadionu v Brně v Srbské ulici porazila Pražany 3-1. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové a do bezpečnostního opatření zapojila 300 příslušníků. Na začátku prvního poločasu fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: Po 80. minutě utkání vhodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. Dvě světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy a s cílem ztotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
2: Při rozchodu diváků ze stadionu řešili policisté jeden konflikt v Bulharské ulici, kde se střetlo několik fanoušků Sparty a zbrojovky.
3: Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě čekáme polojasno až oblačno. Během dopoledne se zejména v západní polovině kraje mohou s malou pravděpodobností vytvořit přehánky. Později odpoledne, večer a v noci se pak lokální přehánky, případně i bouřky, mohou vyskytnout i jinde v kraji. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů se bude později měnit na západní a v okolí přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat. Biozátěž pro dnešek vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor aktuálně dávejte v Pelicově ulici v Brně, kde stojí porouchaný vůz, částečně tam zasahuje do křižovatky. A porouchaný vůz je hlášený také na 194. kilometru D1 ve směru na Ostravu. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Milí posluchači, zdravím vás opět po týdnu z Českého rozhlasu Brno s novým vydáním hudebních lásek Jana Daleckého. Těmi minulými jsme na chvíli vykročili z okruhu nestárnoucích melodií národního klasika populární písně Jaroslava Ježka. Jak mnozí víte, považoval jsem za vhodné a slušné připomenout vzácné jubileum 90. pamětníka počátků brněnského estrádního rozhlasového orchestru a jeho pokračování až k neradostnému zrušení tělesa v únoru 1993. Přední houslista Vladimír Bezrouk v něm strávil více než 35 let a musel tak být vedle výkonu své profese též účastníkem připomínek dalších červencových výročí svých kolegů. Já je velmi stručně vyjmenuji. Byli to kytarista Jaroslav Klepáč, zpěvák a literární redaktor Vladimír Fuchs, hudební režisér, klavírista a skladatel Oldřich Blaha a poslední z dynastie dirigentů rozhlasových těles Aleš Podařil. Jak jsem s uspokojením zjistil, všichni se svým způsobem dotkli tvorby Jaroslava Ježka. Tím nejkurióznějším nyní začneme. Text písně, nazvané O mnohostranném duchu, nepatří do odkazu skladatelových věrných spolupracovníků a vzhledem k době svého vzniku, podzimu roku 1954, je jen dobře, že byl dávno zapomenut. Šlo o nahrazení původních veršů Karla Havlíčka Borovského, zhudebněných Jaroslavem Ježkem, dobovou levičáckou satirou režimního pisálka z okruhu časopisu Dikobraz Karla Bradáče. Je to přitom ten nejdávnější rozhlasový snímek z 8. listopadu 1954, který jsem s Ježkovou hudbou v brněnské rozhlasové fonotéce mohl najít. Hudebně jde o písničku Osvobozeného divadla Ty z bratr náš z představení z dubna 1935 Panoptikum. Bude, myslím, maximálně nutné očistit svůj sluch od nejapné nápodoby okamžitým poslechem vzácného originálu. Jen co dozní zpěv známého dua Vladimír Fuchs, Vlastimil Pantůček za doprovodu brněnského estrádního rozhlasového orchestru pod taktovkou Jiřího Hudce, od jehož odchodu pozítří uplyne již 30 let, ozve se důvěrně známá dvojice Jiří Voskovec, Jan Werich, které tentokrát doprovází jen sólový klavír Jaroslava Ježka. Nádherná očista.
1: Kdo nadřízeným vzdáváš úctu, zalíbit se jim hledíš jen. Kdo poklon 10 veletuctů, před nimi metáš den co den. Kdo ptáš se jim, zda paní zdráva, a na schůzi jim voláš sláva. Tobě zní jásot můj juch juch, ty zvěru revoluční duch. Kdo svěren svému řediteli, byť dělal botu na botu. Kdo lichotíš mu týden celý, i

0: a kdo svůj názor řekneš směle,
1: je-li to názor ředitele,
0: tobě zní jásot můj juch juch.

Na hrobech praotců slavných kalamajku tancuješ a ve čtyřech slovanských hlavních na řečích prebencuješ. Kdo piješ kvas a slivovici,

0: stát. Kdo věren Bohu, církvi, králi, co pravý Čech a vlastenec, Schumacher majstra peci pálí a nad krám píše, já jsem Švec. Kdo každý pátek, každou středu, novou vymýšlíš abecedu. Ty zbratr náš, ty z vlastenecký Goliáš.
1: Kdo párky vlastenecké přikrýváš vlasteneckou ódou posteli a velké Iliády zpíváš ke cti Žižkově košili. Kdo k naší milé české vlasti vždy přirýmuješ slasti, masti, ty z bratr náš, ty z bratr náš, tu máš věnec, tu máš, tu máš.
0: Kdo pro vlast svou rázně a zdárně piješ a jíš a tancuješ a vlasti své pražské kavárně celý život obětuješ. Kdo raději doma jí dáš buchty, než by si jinde zpíval z kruchty. Ty jsi bratr náš, ty jsi Kubík. Hej, hárum, hárum, mik, mik, mik.

ukázce bídy a naopak lesku textařiny spějme rychle k prvnímu závěru, jen na chvíli, jak jistě víte. Ze zatím ještě široké kolekce nevyužitých ješkovských nahrávek volím mého dávného kamaráda Luboše Malinu, mistrovského hráče na banjo. Vyrostl z brněnských poutníků až do světové popularity druhé trávy a na jeden vlastní projekt z února 1995 zařadil i dvakrát Ježka. Tím dnešním je Malinův brilantní Bugatti Step. Zůstávejte prosím na příjmu.

Milí posluchači, máme za sebou jedno srovnání s naprosto jasným výsledkem a skladbu spojenou s brněnským Masarykovým okruhem ve 30. letech minulého století, kdy na něm třikrát zvítězil monacký jezdec Louis Chiron. Teď nás potěší titulní melodie ze hry Kat a blázen, pro niž vznikly ještě další dvě známá hudební čísla Hej rup a Šaty dělají člověka. Rozhlasový orchestr Studio Brno řídil v prosinci 1980 Erik Knirsch.

Z brněnské rozhlasové stanice si pro druhou památnou Ježkovu melodii skočíme do Hořic, v okrese Jičín, kde se koncem 90. let minulého století sformovala velmi dobrá kapela, nazvaná Doktor Swing. Na jejím albu nacházím dvě Ježkovy skladby. Dnes tu zazní Carioca, Sol i Umbra, česky Slunce a stín. Za těch bezmála 30 let v čele souboru stáli Václav Marek, Milan Němec a Franta Uhlík. Po orchestrální karioce brzy uslyšíme i jednu zpívanou. Když se dívám na dávný playlist souboru Doktor Swing, o Ježka zde bylo dobře postaráno. Nenahrány zůstaly bohužel tituly Stonožka, Nebe na zemi, Bugatti Step nebo Ozvěny z hudební síně. S naším strunným triem Ornis jsme před půlstoletím s chutí hrávali proměny z představení Nebe na zemi. Zvukové svědectví však nemám.

0: Na závěr měsíce července s hudbou Jaroslava Ješka zazní konečně i jedna zpívaná, opět ve voničce písní na slova Voskovce a Wericha, jak je na brněnském jazzfestu před 10 lety podmanivě přednesl Ondřej Ruml za jazzového doprovodu kvinteta Matěje Benka. Těšme se i na druhý měsíc letošních prázdnin. Ať nám utíká co nejpomaleji.
1: Dejte si tu pozor! Nehádejte se prosím vás, nehádejte se prosím vás, nehádejte se prosím vás teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá, já to nejsem, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Ze zubu, kdo tam bude, já tam nejdu, jděte tam vy, ať tam

Nehádejte se prosím vás, nehádejte se prosím vás, nehádejte se prosím vás teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá? Já to nejsem, dejte pokoj, nebo vám to na mou duši vrazím jednu hned. Se zubou, kdo tam bude? Já tam nejdu, jděte tam vy, ať tam ne on. No tak budeš, nebo nepůjdeš? Nepůjdu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

Zbývá nám jen pár minut před polednem, kdy se na těchto rozhlasových vlnách jako vždy ozve sváteční vyzvánění. No, tentokrát je náš spolupracovník Štěpán Radkovič zachytil v obci Krumvíř na Břeclavsku. I když má Krumvíř ve jméně českou souhlásku Er, tak jeho původ je německý. Grüne Wiese znamená zelená louka. Povídají se o něm mnohé pověsti, třeba, že se snad měla jmenovat Hromovír. Jinak pod obcí se prý ozývaly za povodní, tedy divné zvuky, tak proto to byl Gromvír. Krumvíř měl i svého vodníka, který se dával u potoka. Daří se to vinohradům a také to byl před 20 lety vybudován umělý mokřad, ve kterém hnízdí moták lužní nebo moták pochop. Jinak člověk tady, právě tady pochopí, proč je snem architektů celého světa stavět na zelené louce alias Grüne Wiese alias Krumvíř. Stavba zdejšího kostela svatého Bartoloměje byla ve druhé polovině 19. století dokončena za pouhé 3 roky. Přitom byla zbořena zvonice, která stála uprostřed silnice a znemožňovala plynulý chod komunikace. Zvony ze zvonice byly přeneseny do nového kostela svatého Bartoloměje a my se je nyní můžeme poslechnout. Dobrý den, milí moji.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fotopast potvrdila výskyt invazního druhu mívala v chráněné krajinné oblasti Soutok. Ve Strážnici se dnes slaví tradiční dožínky. Fotbalová zbrojovka Brno zahájila sezonu domácí výhrou nad Spartou Praha. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne lokálně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké poledne. Invazní mýval severní se objevil v chráněné krajinné oblasti Soutok. Jeho výskyt tam potvrdila fotopast. Šelma pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostala ve 30. letech 20. století. Podle zprávy Soutoku na to není tamní ekosystém připravený. Odlov mají zatím na starosti myslivci. Mýval jakožto všežravec ohrožuje ostatní druhy, co všelový popisuje zoolog Rudolf Jureček.
2: To sú hlavne rôzne bezokratlé zvieratá, čo sa pohybujú na zemi, hniezdia na zemi, povedzme vtáky, ale tým, že mýval vie dobre aj šplhať, takže ohrozuje aj živočichy na stromoch. Je veľmi prispôsobivý, veľmi ľahko hľadá nové zdroje potravy, no v tom potom spočíva aj to jeho nebezpečenstvo.
0: Ve skanzenu ve Strážnici dnes návštěvníci oslaví dožínky. Lidé uvidí ukázky žňových prací a ochutnají třeba tradiční slovácké béleše. Ve 14 hodin projde skanzenem dožínkový průvod, ve kterém zaspívá a zatančí folklorní soubor, říká za pořadatele Josef Svoboda.
3: Budeme sklízet obilí pomocí žačky tažené koňmi a potom se to obilí sváže do snopu a bude se mlátit na motorové mlátičce z první poloviny 20. století. Z dalších věcí teda potom ještě budeme sklízet třeba len, který se potom suší a následně ho zpracováváme během podzimního programu.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejmíň na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22%. Víc. Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v úvodním kole první ligy na domácím hřišti 3-1 pražskou Spartu. Brňané po prvním poločase vedli a i když Sparta krátce po změně stran srovnala, zbrojovka se znovu vrátila do vedení. Trenéra Martina Svědíka úspěch těšil o to víc, že zápas sledoval vyprodaný stadion.
4: Když jsem sem přicházel do té druhé ligy, tak bylo takové moje přání nalákat ty fanoušky vlastně na takovýhle zápasy, aby chodili pravidelně, aby nás chodili podporovat, že bez těch fanoušků je to jako velmi, velmi potom obtížný. Ale když si myslím, že máte právě v zádech toho 12. hráče, tak ta energie pro to mužstvo je opravdu veliká a jsme za to vděční, že to takhle je. Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekáme většinou polojasno až oblačno, později odpoledne nebo večer lokálně i přeháňky nebo bouřky a teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na 194. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Provozu tam částečně brání odstavené auto s poruchou, ale projedete. Šťastnou cestu od mikrofonu přeje Hana Florianová a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak Josef Zima nám zaspíval písničku Ladislava Kubeše a Ladislava Jacury, kterou pro nás hrála dechová hudba Antonína Votavy pro Aničku a přivítala nás do první hodiny vysílání. A aby také ne, protože v českém i slovenském občanském kalendáři dnes najdeme jméno Anna a v církevním kalendáři je taktéž Anna a Jáchym. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady a já věřím, že dneska ta dobrá nálada určitě bude a já věřím, že také pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce. Ale než bude písnička, tak chci tady předat ještě pár přání pro Aničku, protože, přátelé, dneska přišlo opravdu tolik přání, tolik, ta hodina, nevejde se to do té hodiny, takže budeme vysílat i ve večerní hodině a já chci doufat, že i ta večerní hodina nám bude stačit. Takže pojďme teď vinšovat a potěšit písničkou kamarádku paní Aničku Kalinovou z Uherského Hradiště, která má dnes svátek. Aničko, posílám ti písničku a přeji hodně zdraví, klidu a moc radostných chvil v kruhu rodiny kamarádka z Uherského Hradiště. Další přání. Je to pro kamarádku Aničku Anderovou z Valtic. Krásný sváteční den, hodně štěstí, lásky, spokojenosti, hlavně pevné zdraví. Ze srdce přeje Jana s rodinou a děkuje a přeje hezký den. Takže aspoň tato dvě přání jsme teď takhle předali. No a hrajeme písničku, přátelé. Dojdi dívča k nám, Jan Slabák a Moravanka. No a samozřejmě po této písničce budeme losovat našeho vítěze zpěváčka.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem v rádii a já bych ráda chtěla popřát k svátku své kamarádce Aničce Martinkové z Petrova. Hodně zdraví, štěstí, všechno nejlepší a co můžeme dlouho ještě scházet. A ještě mám jedno přání, které poletí do Sudoměřic, naše Aničce Podhorské, také jí přeji všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně moc zdraví. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Nashledanou. No a přátelé, já jsem slíbila, máme tady tu pěknou chvíli, kdy budeme losovat a já prosím svoji kolegyni Sandru, ta už natahuje ruku a už to tam míchá a vytahuje jednoho výherce. A kdo pak to je, tak už se dívám. Tak vyhrál Matyášek Zvonek 5letý a i když se Valášek narodí Zlačnová, tak my velice gratulujeme. No Matyášku úžasné, tak vyhráli jste rodinou vstupenku do brněnské zoo. Já vám samozřejmě k tomu gratuluji a určitě se můžete těšit a samozřejmě naše produkce se s vámi určitě spojí. Takže ještě jednou velká gratulace a jdeme na písničku pro vás, pro všechny. Anička, Dušička, Polka a Ištvánci ze

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak, vážení a milí, je tady teda opravdu došlo k takovému úsměvnému omylu, protože jsme hráli Anička, Dušička, sice Ištvánci ze Šardic, oni mají tuto písničku zpívanou, ale tam vznikl nějaký omyl s daletovým číslem. Já se omlouvám, ale zadala jsem zpívanou, ale hrála se orchestrálka. Nicméně, ještě jednou omluva a já vítám paní Hanu Kozubíkovou ze Slopného. Prosím, můžete.
2: Dobrý den, všechny vás zdravím a chtěla bych popřát k dnešnímu svátku Aničkám. Bělaškové do Tichova, Soukupové do Slopného, další Soukupové do Sehradic a Kozubíkové Aničce toho času v nemocnici a vzpomínku na maminku Annu Fjodorovou. Přeju všem hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Děkuju moc.
1: Ano, naschledanou. A já tady připojím e-mailovou poštu. Je tady prosba o písničku pro paní Aničku Maráškovou z Prakšic, která má dnes svátek. Milá maminko a babičko, k tvému svátku ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho klidných, šťastných dnů, radost každé maličkosti a spoustu krásných chvil s těmi, kteří tě mají rádi. Obdivujeme, s jakou silou a nadhledem přijímáš vše, co ti život přináší. I když se občas ozvou zdravotní potíže, které k životu po 80 bohužel patří, nikdy nestrácíš chuť jít dál a bereš je s pokorou, humorem a odvahou. Právě to je pro nás všechny velkou inspirací. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči, moudrost i laskavost, kterou si nám za celý život dala. Krásný sváteční den ti přejí dcery s rodinami. A pojďme na další přání. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro paní Boženku Popelkovou z Bánova, která 29. července oslaví své 73. narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a zároveň moc děkujeme za všechno, co pro nás dělá. Děkuji dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou. Vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají babičce velkou pusu. Přání se připojuje i manžel Václav. Moc děkujeme. A pojďme na další přání. Dobrý den, rádi bychom prostřednictvím vašeho programu chtěli nechat zahrát píseň pro naši Aničku Barvíkovou z Velkých Pavlovic nebo Pavolvic, nevím, jak je to mysleno, k jejím meninám. Milá naše Aničko, přejeme ti zdraví a chvílu cenů. Nech tě úsměv stále prevádza a radost zo života neodchádza. To ti z celého srdce přejí sestra Lídia s manželem Štefanom. K pozdravu se připájá i neteř Gaby a Durčiny a srdečná vděka a pozdravujeme Gaby Hulinková. Takže dali jsme a ještě jedno tady přání mám. Prosíme o přání babičce Aničce Slačálkové ze Šumic. Doufám, že jsou ta jména dobře, že si to vždycky je potřeba přečíst, když napíšete ten e-mail, že to není Slačálkové, ale Slačálkové ze Šumic. K jejímu svátku přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a nikdy nekončící zásobu jejich milovaných čokoládek, po kterých se u ní doma vždycky tak záhadně slehne zem. Na dálku pozdravují a vše dobré přejí syn Pavel a syn Petr s rodinou. Přátelé a písnička Daleko široko, Boženka Baťková, Miloslava Pašková, Karel Hegner, Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Polajka.

písnička je za námi a pojďme na e-maily. Tak vážená redakce, chtěl bych zahrát písničku pro milovanou maminku, babku a prababku, paní Aničku Vašečkovou z Prietršky k její meninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A to jí z celého srdce přeje syn Petr s přítelkyní Aničkou, které taktéž blahoželám, a celá naše početná, veselá rodina, kterou zahrňáš svou láskou. Děkujem. Tak to bylo přání československé. A pojďme dále. Srdečný pozdrav všem, kdo mají rádi pořad plný krásných lidových písní. Dovolím si vás požádat jménem našeho mužského sboru Krasavci z Ostrožské Nové Vsi o gratulaci a pěknou písničku pro červencové oslavence. Spojuje nás měsíc narození, ale dny jsou jiné. 18. července Zbyněk Vávra, 47 let, 22. července Daniel Žaludek, 54 let, a 26. července Botek Jan, 64 roku, a 29. července Jiří Miklíček, 60 let. Vinšujeme si navzájem hodně zdraví, spokojenost a vyprošujeme boží požehnání. Mládenci, ať se v dobré kondici všetci členové dočkáme blížících se dvacetin našeho souboru. Zdravíme všechny posluchače, příznivce a obzvláště manžele Slabákovi, kterým děkujeme za vřelé přijetí. Měli jsme možnost věnovat jim chvilku svého času a představit se osobně u nich i na krásném zpívání v Jundrově. Pořádajícímu domácímu sboru Třaslavičáci děkujeme za pozvání a těšíme se na ně u nás v Nové Vsi. Děkujeme. To bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes slaví své kulaté narozeniny náš tatínek a manžel pan Jaroslav Janů ze Zubří u Nového Města na Moravě. Milý tatínku, k tvým 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, které tolik potřebuješ, boží požehnání, mnoho radosti ze života i z práce, která tě stále naplňuje. Děkujeme ti za tvou neochvějnou sílu, moudré rady, podporu a lásku. Jsi srdcem naší rodiny a jsme vděční, že tě máme. To vše ti z celého srdce přejí manželka Dana s dětmi. Tak a ještě tady do třetice. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o předání blahopřání do Uherského Hradiště Mařatic panu Josefu Šťastnému, majorovi policie České republiky ve výslužbě, který dnes oslavuje své krásné narozeniny. Milý Joško, do dalších let bych ti chtěla popřát vše nejlepší, hlavně však pevné zdraví a ještě spoustu krásných a prosluněných dnů. A to ti z celého srdce přeje Iva. Tak přátelé, a písnička Moravské vínečko Antonín Pernička a Javorinka ze Strání.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Veroniku Zlopeníku. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu a hlavně všechny dnešní oslavenkyně, mezi které patří i moja švagrová, novopečená prababička, paní Anička Hlaváčová ze Všeminy u Slušovic. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ať si užívá pěkné chvilky s tím novým pravnoučkem. To jí přeje švagrová Věrka Zlopeníku. Děkuju vám.
1: Ano, výborně, nashledanou, děkujeme.
2: Nashledanou.
1: A pojďme teď na další přání. Milé rádio, zahrajte prosím naší milé Aničce Zimákové ze Štítné, která dnes slaví svátek, ale i krásné 70. narozeniny. Přejeme jí hodně moc zdraví, které nyní velmi potřebuje, láska nejbližších a ti obklopuje každou chvíli, štěstí a boží požehnání a ti provází na každém kroku a Panna Maria a ti skrývá pod svým laskavým pláštěm. Aničko, ty jsi náš hnací motor, který vždy klape na 100%. Při vedení důchodu, důchodců ve Štítné, uspořádávání srazů bratranců, pečení věnečků do celého okolí, uspořádání rodinných oslav a jiných dalších věcí. Prostě jsi úžasná. Jen tak dále, máme tě všichni moc rádi a to ti přejí všichni z rodu Zimáčku a Kostku. Tak předala jsem, pojďme dále. Vše nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví naší mamince, babičce a prababičce Aničce Kunderové z Brna Černých polí, přejí dcera Petra s manželem, syn Broněk, vnoučata Ladík, Pepík, Ivinka a pravnučka Lilienka. Takže to jsme předali a dále pokračujeme. Prosíme o písničku k dnešnímu svátku pro paní Aničku Fabiánkovou z Unkovic. Milá Aničko, k dnešnímu svátku ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a neustálý úsměv na tváři. Tvé jméno znamená milosti plná a přesně taková jsi. Vše nejlepší sestry Fanda a Božka a celá rodina. A ještě jedno přání tady připojím. Dnešní den patří také paní Aně Fojtíkové z Blatnice pod svatým Antonínkem, která slaví krásné 80. narozeniny. U příležitosti tak vzácného jubilea ti přejeme, ať každý den přináší radost, ať zdraví slouží a blízcí jsou vždy na blízku. Před pár dny navíc oslavil narozeniny její manžel Stanislav. Oběma vám proto přejeme vše nejlepší, synovec Fanoš ze Starého města s rodinou. Tak přátelé, písnička to doplní Jiří Zmožek, Pro keho sa strojíš a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Jiřinu Jetelinovou z Denkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Když mají dneska svátek ty Aničky, já bych chtěla taky se připojit k přání. První je Anička Duvková z Luku, druhá je Anička Půčková z Kelčan. Milé Aničky, přeju vám všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A třetí Anička je paní Aninka Lužová z Dambořic, která dneska slaví svůj svátek a zároveň narozeniny. A tak přejeme Ani oba dva s Božkem hodně moc zdraví, spokojenosti, štěstí, ať se máš moc a moc dobře. Děkuju, paní Navrátilová, mějte se hezky a nashledanou.
0: Ano, také děkujeme, nashledanou. Já teď připojím e-mailovou poštu a dopisy. 26. července slaví své jmeniny také paní Anička Štolfová z Morkovic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví přejí Lída a Mirek Jarošovi z Prostějova. Zdravíme i Karla a děkujeme za vyřízení. Ano, rádo se stalo. A my budeme pokračovat v vašich e-mailech. Prosíme o pěknou moravskou písničku a přání všeho dobrého, hodně zdraví panu inženýru Ladislavu Musilovi z Dolních Kounic k jeho 70. narozeninám. Přejí vše jen to nejlepší Oldřich Koláček a rodina. Ano, rádi zahrajeme. A pojďme dále. 23. července oslavili 60. výročí svatby manželé Jana a Stanislav Mařákovi z Bánova. Blahopřejeme jim k tomuto krásnému výročí a za veškerou lásku a péči děkuje dcera Lenka s rodinou. A ještě jedno přání tady mám připraveno. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro Aničku Slavíčkovou z Prahy. Pro naši milou Aničku posíláme krásnou písničku. Aničko, ať se ti splní tvé sny, ať máš jenom šťastné dny, to vše ti dnes přejeme a s láskou tě objímáme. Salašáci! Tak a písnička, která vás snad potěší, Si moje děvčátko, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

Přátelé, jdeme na e-mailovou poštu. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro paní Boženku Popelkovou z Bánova, která 29. července oslaví své 73. narozeniny. Přejeme jí vše nejlepší, hodně moc zdraví, štěstí a pohody a zároveň velice děkujeme za vše, co pro nás dělá. Moc děkuje dcera Aneta s manželem Romanem a syn Vašek s manželkou Veronikou, vnoučátka Deniska, Matyášek, Natálka, Amálka a Karolínka posílají babičce velkou pusu. K přání se připojuje i manžel Václav. Moc děkujeme. Ano, rádo se stalo. Pojďme dále, přátelé, další e-mail. Tak dnes slaví svůj svátek milovaná maminka, babička a prababička paní Anička Krčmářová z Kojetína. Z celého srdce jí přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a každý den alespoň 10 důvodů, proč se od srdce zasmát. Babičku, máme tě moc rádi. Vše nejlepší ti z celého srdce přeje celá rodina. No a já pokračuji. Písničku posílám na Petrůvku jako poděkování pořadatelům paní starostce Čadové a panu u pokladny, kteří připravili pěkné odpoledne a večer s kapelou Miločankou. Miločance děkuji za pěkný večer při tanci a zpěvu. Písničku také posílám všem přátelům, kamarádům a známým, se kterými jsem se tam spotkala. Hanka z Hulína. Tak přátelé, a ještě jedno tady mám. Chtěli bychom zahrát naší milované babičce Aničce Navrátilové k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme ti, babi, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. Máme tě všichni moc rádi a děkujeme ti prostřednictvím rozhlasu za vše, co pro nás děláš. S láskou vnuk Jakub, jeho manželka Jana a pravnučky Karolína a Eminka. Připojuje se s přáním i vnučka Klára a její partner Petr. No a písnička, která bude Když jsem byla u maminky, Lidová, Jarmila Šuláková a Brolno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Ano, a já vítám pana Vladimíra z hostě Rádia Krešova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, zdravím vás, celý Český rozhlas a všichni posluchači tohoto krásného pořadu, za to zkrátím. My máme v Křepici kamarádku, ano? Aničku Partikovou, takže milá Aničko, my ti přijeme

K dnešním meninám vše nejlepší, pohodu a hlavně pevné zdraví vám z Uherského Hradiště přejí Pepa Šťastný s přítelkyní Ivou. Tak to jsme předali a jdeme dál. Milé Aničce z Lebedova přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky, pohody a spokojenosti. A tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, kterou vždy máš. A mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Užij si svůj sváteční den v radosti a pohodě. S láskou a srdečným přáním vinšuje sestra Maruška a celá rodina. A ještě tady jedno přání máme. Dobrý den, moc vás prosím o písničku pro moji drahou dcerušku Aničku Pávišovou z Pohořelic k jejímu svátku. Přeji jí hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se má v životě moc krásně. A to ti Aničko ze srdíčka přeje tatínek, který tě má moc rád. Tak předali jsme a pojďme na další písničku. Žala naša Anička, tak lidová a mistříňanka.

Vážení a milí, opravdu jsem teď probrala ty e-maily, které přišly. Není v mé moci to během, já nevím, 5-7 minut všecko předat. Takže budeme pokračovat večer, tak prosím o vaši jakousi velkorysost, jinak to nejde opravdu. Tak pojďme, jdeme na to. Tak blahopřání mám tady pro milovanou sestřičku a nyní i maminku Kristýnku k pátečnímu svátku a posílá to její sestra Karolína. Tak to bylo přání takového typu a my se teď budeme věnovat tady v e-mailové poště, co přišlo do studia. Prosím o písničku pro Aničku Odehnalovou z Otrokovic. Milá Aničko, posílám přání, ať vám stále svítí slunce, v srdci mír a v těle zdraví, ať vás život stále baví, vše nejlepší k svátku. Přítel Alois Vychodil, Alena Velecká a Josef Nesvadba z Otrokovic a ostatní kamarádi, přátelé, příbuzní a známí. No a já pokračuji.

Dobrý den, prosím o písničku třeba pro naši maminku a babičku Aničku Martikánovou z Medlovic. Nedávno nás opustila, tak to je prosím vzpomínka. Tak to už sem to dáme večer, tak pojďme dále. Krásný sváteční den všem, prosím o písničku pro moji milou tetičku Aničku Vrbíkovou ze Zlína Kůtu. Milá Andulinko, přeju ti alespoň malou krásu do každého dne ve zdraví. Mám tě ráda a děkuji, Heda. Tak a pojďme dále. Naše milá maminko Aničko Savarová z Pitína. Dnes máš sváteček a my ti přejeme moc zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu. Ať se máš jen dobře, vše jen to. Nej, přeji Romana s Vlastíkem, vnoučata Vlastík, Karolína, Matyáš a máme tě všichni rádi a děkujeme Romana Matyášová. Tak takhle. No a tady mám další přání. Chtěla bych poprosit o písničku pro moji sestru Aničku Slováčkovou ze Strážovic k jejímu dnešnímu svátku a také popřát k svátku její malé vnučce Aničce do Bratislavy, která z toho ještě nemá rozum, protože je teprve před 14 dny se narodila, ale chceme jí popřát do života hodně štěstí, zdraví, lásky a ještě paní Aničce Šrámkové z Vlkoše a všem Aničkám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody. Moc krát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak to jsme přidali a já se tady dívám ještě na jeden. Tak budeme hrát písničku kamarádce Aničce Pavlincové z Velké nad Veličkou, protože dnes slaví 80. narozeniny a také svátek. Milá Aničko, k tvému dnešnímu svátku, hlavně k narozeninám, vinšujeme štěstí, zdraví, mnoho let, ať ti stále baví svět, s rodinou si užívej, kamarádky, v lásce měj a vždycky jen na to dobré vzpomínej. To ti ze srdce přejí Maňa a Jarek Špirudovi a Dražka a Petr Gazárkovi. A dáme písničku, přátelé, která, že to bude Ta naša láska a Kumpánovi muzikanti.

Krásný valčík nám dozněl. My jsme si, přátelé, přichystali ještě další písničku Anička Malučka, ale už nám opravdu ten čas nezbývá. Takže já se budu loučit. Uslyšíme se, prosím, dnes podvečer po 18. hodině. Omlouvám se všem Aničkám, na které nedošla řada, ale budu se těšit v té podvečerní hodině. Já vám přeji teď v tuto chvíli radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro Vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Poliklinika Bílý dům v Brně získá bezbariérovou lávku. Hrušovany u Brna pořídí nové dívčí kroje díky participativnímu rozpočtu. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké odpoledne. Poliklinika Bílý dům v Brně na Žirotínově náměstí bude mít nový bezbariérový přístup. Začala přístavba lávky pro pěší, která umožní lidem na vozíku a rodičům z kočárky lepší přístup do budovy. Dělníci s pracemi skončí v září letošního roku. Další plány zmiňuje lidovecký náměstek primátorky Filip Chvátal.
4: Řešíme tyto případy po celém Brně. Budujeme například bezbariérové zastávky, projednáváme to vše na poradním sboru pro bezbariérovost. V současné době stavíme i bezbariérový výtah do základní školy na Milénově a zároveň i bezbariérový přístup do Tyršova sadu.
2: Obyvatelé Hrušovan u Brna získají nové dívčí kroje. Nápad na jejich pořízení uspěl v prvním ročníku participativního rozpočtu. Vítězný projekt má podpořit konání tamních hodů i nově vznikající dětský folklorní soubor. Na pořízení a údržbu 10 krojů obec vyčlenila 130 tisíc korun.
5: S nápadem na pořízení původních hrušovanských krojů přišla Hana Kudlíčková.
6: Každý kroj byla jiná kombinace barev a látek, což vlastně bylo takové jako typické tady, že nebyl ten kroj takový jednotný úplně pro všechny, ale prostě kdo sehnal nějakou látku, tak z toho si to vlastně ušili.
5: Pořízení vlastních oděvů je podle ní výhodné i proto, že ceny krojů v půjčovnách prudce rostou. Jakou podporu měl nápad v participativním rozpočtu, upřesňuje starosta Pavel Kadlec za STAN.
7: Celkově se zúčastnilo 244 hlasujících, 152 z nich dalo hlas těm tradičním krojům.
5: Druhý návrh byl projekt veřejného beach volejbalového hřiště. David Jager, Český rozhlas.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. 76-letý herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v knihovně Hvězda před projekcí snímku Klauni. Výroční cenu letos obdrží ještě herečka Anna Geislerová nebo francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Letos v Česku zatím odebrali dřeň od 80 dobrovolníků. Bude to rychle.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy převažovat oblačno nebo skoro zataženo, výjimečně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 29 a 32 místy až 34 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz je teď na dálnici D1 v Brně. Zdržíte se zhruba do 10 minut ve směru jak od Prahy, tak od Vyškova a zpomalíte taky na příjezdu do Brna po D2. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
8: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historických evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bez východních situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt.
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Ta sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží, jak navrhují někteří ekologové. Na hradě ve Veří dělníci obnovují jižní bránu a skleníkovou terasu. Návštěvníci musí dovnitř nudy. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 32 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezké odpoledne. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se senicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, třeba ochranu před povodněmi.
4: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
5: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
6: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
5: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu ve Veří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžérií a neogotickým skleníkem. Národní památkový ústav za rekonstrukci zaplatí skoro 120 milionů korun. Víc než polovinu této sumy pokryje evropská dotace. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Informace o rozhlasových poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz.
3: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela závěru trati.
7: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy převažovat oblačno nebo skoro zataženo, výjimečně i polojasno. Později odpoledne a večer se mohou lokálně objevovat přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 32, místy až 34 stupni a biozátěž na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor aktuálně na 192. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Srazila se tam 3 osobní auta, ale jízdní pruh je kvůli tomu úplně neprůjezdný. A 2 osobní auta havarovala taky v Legionářské ulici v Kuřimi. Je to poblíž železničního viaduktu, ale s opatrností tam projedete. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V neděli 26. července 2026 máte naladěný Český rozhlas Brno, právě začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Sandra Silná, která s vámi bude až do dnešní 18. hodiny. Rangers a Jiří Schellinger hudebně otevřou tuto hodinu a pak už se spolu s brněnskými meteorology podíváme, jaké bude počasí. Reportérka Vlasta Gajdušíková se zajímala o to, jak vypadají v létě restaurátorské práce na některých památkách a více o tom uslyšíte před 14:30. Připraveny máme také babské rady a krátce před 15:00 se podíváme i na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Příjemný poslech a krásné sváteční odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Petra Münstera z Českého hydrometeorologického ústavu už teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké máme momentálně počasí na území Jihomoravského kraje?
2: Oblačnost je menší spíše v té východní, jihovýchodní části, naopak na západě máme i oblačno a tam, kde svítí slunce, tak na druhou stranu není úplně ten svit maximální, protože se v atmosféře pohybuje i kouř z požáru ze západní Evropy, proto ty teploty rostou i při tom slunečním svitu malinko pomaleji, ale i tak už máme od 28 do 32 stupňů, téměř 32 právě jsme naměřili zatím ve Strážnici a v Kuchařovicích. Vítr ten pofukuje většinou od jihu, slabý až mírný a srážky ty se nevyskytují.
1: Jak se bude počasí měnit v průběhu dnešního odpoledne a večera, co nás čeká?
2: Stále ještě ta velká oblačnost od jeho západu může přibývat, také srážky se objevují na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Jihomoravského kraje, ale z nich jenom velice malá část může dopadnout na zem, protože při zemi je hodně suchý vzduch. Ta oblačnost se ale bude vyskytovat velká i v průběhu večera a noci a tam už ty srážky mají větší šanci, aby se vyskytovaly právě i změřitelné na povrchu. Ojediněle by se mohla vyskytnout i bouřka, ale byla by to spíše taková ta slabší s krátce intenzivními srážkami. Nicméně i v průběhu noci budou potom ty srážky ubývat a dokonce bude přechodně zhruba někde kolem půlnoci ubývat oblačnost. Teploty ty do rána poklesnou na 20 až 17 stupňů, obzvláště díky té velké oblačnosti a teplému vzduchu se může vyskytnout i tropická noc. Zítřek potom začneme docela velkou oblačností. Zpočátku právě už při okraji studené fronty se mohou vyskytovat přehánky. No a v průběhu dopoledních a odpoledních hodin právě na přechodu studené fronty se bude obzvláště zesilovat vítr. Ten bude potom čerstvý z nárazy mezi 50 a 70 km za hodinu. A spolu s tou velkou oblačností na frontě očekáváme také časté přehánky. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka, ale potom rychle odpoledne budou srážky ustávat a postupně bude polojasno, večer skoro jasno. Teploty budou nižší než dnes, 25 až 28, na severu kraje to může být lokálně jenom 23 stupňů.
1: Já vás ještě poprosím také o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 26. červenec.
2: Maximální hodnota ta byla naměřena v Mutěnicích v roce 1928 z celého kraje a bylo to rovných 36 stupňů. Naopak teplotní minimum ve Vyškově z roku 1958 bylo 1,7.
1: Říká Petr Münster z Českého hydrometeorologického ústavu z brněnské pobočky. Já vám moc děkuji a přeji příjemné sváteční odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Tolik tedy dnešní předpověď počasí na následující hodiny a i na zítřek a my pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď nám bude zpívat Vlasta Redl a Valdemar Matuška a podíváme se v reportáži už za chvíli také na to, jaké plánované restaurátorské práce i modernizace návštěvnických center čekají některé památky na hradech. V zámcích teď pracují dělníci a to tedy i v hlavní turistické sezóně. Jejich správci se ale snaží, aby tyto práce nenarušily návštěvnický provoz. No a více nám k tomu řekne Vlasta Gajdušíková už za chvíli.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno.
1: Hlavní turistická sezóna na památkách se obvykle potkává se sezónou stavební. Lešení i výkopy z dělníky, restaurátory nebo archeology, tak návštěvníci potkají hned na několika hradech a zámcích. Na Jižní Moravě třeba na hradech Pernštejn a Veveří, ale i na nejnavštěvovanějším zámku ve správě Národního památkového ústavu v Lednici. O letní opravě památek se zajímala reportérka Vlasta Gajdušíková. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne všem přeju.
1: Co se opravuje na těch zmíněných hradech na Pernštejně a na Veveří a proč právě teď?
2: Tak kromě obvyklé údržby jsou tu nezbytné opravy a řešení havárií. Konkrétně na Pernštejně je potřeba opravit vykloněnou hradební zeď na prvním nádvoří. Pro návštěvníky to znamená drobné omezení v těsné blízkosti stavby, takže už tak malý prostor na nádvoří gotického hradu je ještě o něco stísněnější. Oprava zdi vyjde asi na 16 milionů korun. Mnohem větší a dražší projekt řeší na hradě Veveří u Brna. Vlastně jsou to projekty dva, a to souběžná obnova jižní brány a obnova terasy s oranžerií a neogotickým skleníkem.
1: Jaký to má dopad na návštěvníky?
2: Docela velký. Vstup do hradu je teď možný pouze západní bránou, někdy nazývanou horní, od zastávky autobusu u Matky Boží. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po jejich skončení se v jižní bráně otevře nové návštěvnické centrum s pokladnou, kavárnou a zázemím. Oranžerie bude po obnově sloužit jako zahradnické zázemí a zimoviště rostlin a skleník se vrátí k původnímu účelu. Náklady na oba tyto projekty dosáhnou skoro 120 milionů korun. Víc než polovinu této částky pokryje evropská dotace. Památkové obnově ovšem předcházel záchranný archeologický výzkum.
1: Podařilo se archeologům získat nějaké nové poznatky?
2: Ano, archeolog Josef Jan Kovář ze společnosti Archaia, která na tom výzkumu spolupracuje s Národním památkovým ústavem, řekl, že v jižní bráně učinili zajímavý objev.
3: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, šířka 220 cm, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Což bylo překvapení z toho důvodu, jelikož ty základy úplně nám neodpovídají tomu, co vidíme tady teď, a znamená to, že až po odbourání té středověké hradby byla postavena tahle část brány.
2: Znamená to, že jižní brána je zřejmě mladší, než odborníci původně předpokládali.
1: Od hradu teď přejdeme k zámkům. Co se opravuje v Lednici?
2: Tam pokračuje památková obnova katakomb a maurské vodárny, což jsou dva objekty v areálu, které chce správa zámku zpřístupnit veřejnosti. Zatím musí návštěvníci staveniště naopak s opatrností obcházet. A tak to bude až do listopadu 2027, kdy mají práce za víc než 80 milionů korun skončit. A když je řeč o Lednici, sluší se zmínit ještě sousední zámek Valtice. Tam dělníci pracují na obnově západního předzámčí. Vznikne tam nová bezbariérově přístupná expozice orientálního umění a depozitáře s badatelnou. I tady náklady přesáhnou 80 milionů korun a termín dokončení je stejný jako u katakomb a maurské vodárny v Lednici. Na úplný závěr ještě doplním, že se chystá taky kompletní obnova střechy hlavní budovy zámku v Miloticích. Příští týden se tam začne stavět lešení a návštěvníkům to přinese omezení v pohybu v okolí zámku.
1: Havarijní i plánované opravy v součtu za stovky milionů korun teď dělají stavaři na několika jihomoravských hradech a zámcích. Někde je předešli archeologové a díky sondám získali také nové poznatky. Po skončení oprav se můžou lidé těšit na nové prohlídkové okruhy anebo návštěvnická centra. Mluvili jsme o tom s Vlastou Gajdušíkovou. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď nám bude zpívat Annie Lennox, Michal David, také kapela Katapult. No a pak už uslyšíte i Jarku Vykoupilovou a její babské rady.

0: Já nesnídám sám, Katapult, píseň z roku 1991, další z písní, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 14 hodin 42 minut a teď už je tady Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Ty vás naučí, jak si doma snadno a rychle vyrobit vlastní masážní olej.
1: Babské rady.
2: Domácí masážní olej si vyrobíte snadno z pár surovin. Základem je vždy rostlinný olej, který bude pokožku vyživovat. Oblíbený je jemný mandlový olej, který je vhodný i pro citlivou pokožku, jojobový olej se zase dobře vstřebává. Fungovat bude i olivový olej nebo kokosový olej, který je dobrý před použitím nahřát, aby byl tekutý. Do 50 ml základního oleje přidejte 15 kapek esenciálního oleje. Například levanduly pro uvolnění, pomeranč nebo citron pro povzbuzení, eukalyptus či rozmarín na bolavé svaly nebo ylang ylang pro relaxaci. Směs dobře promíchejte a nalijte do čisté lahvičky, ideálně z tmavého skla. Pokud chcete olej ještě povýšit a zároveň ho zakonzervovat, použijte vitamin E v kapičkách. Do masážního oleje můžete naložit i oblíbené sušené bylinky z vaší zahrádky, levanduly či měsíček. V tomto případě je nutné hotový masážní olej dobře předsedit přes jemné sítko nebo plátínko.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Už 52. ročník letní filmové školy se v těchto dnech koná v Uherském Hradišti, no a my se tam za chvíli v rámci festivalové minuty s Joškou Kubáníkem také podíváme.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: V Uherském Hradišti se koná 52. ročník letní filmové školy. A já teď pro vás mám třetí festivalovou minutu z filmovky s Joškou Kubáníkem.
2: Dnešek na filmovce patří Jiřímu Lábusovi. Zeptali jsme se návštěvníků, ve které roli ho mají nejradši.
3: Marcin Snoval.
4: Ano, tohle jí sekne.
5: V pořadu možná přijde i kouzelník.
6: Jiřího Lábuse, tak třeba v Arabele, když hrál Rumburaka.
7: Úplně nejvíc miluju spolu se svýma dětma Bábu z Mokřin ze Tří bratrů. To je nejvíc.
8: Jsem tu já!
9: Bába z Mokřin, kterou jste nezvali.
10: Jeho životní, to jaký je, jakou má energii, takže komplexně jeho osobnost miluju.
2: A co návštěvníkovi filmovky přeje pan Lábus?
11: Ať jsem hrozně rád, že ho baví filmy a ať chodí pořád do kina, protože já jsem se dověděl, že do kina chodí čím dál mě lidi, jo. Tak ono taky to není nejlevnější, dneska ty multikina jsou docela drahý, jo. Ale přeju, aby ten zájem o ten film neustál, aby byl pořád filmovým nadšeným fandou, jako jsem v podstatě já, jo.
2: A teď je tady ještě pozdrav pro vás.
12: Pozdravuji posluchače Českého rozhlasu.
2: Z Uherského Hradiště přeje pěkné dny Joška Kubáník.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Při vyšetřování úniku zemědělské kejdy do řeky Dyje na Znojemsku čeká policie na znalecký posudek. Vloni v Česku pracovní úraz utrpělo přes 36 tisíc lidí. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Zítra bude zpočátku oblačno s přeháňkami, odpoledne se vyjasní. Teploty do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké odpoledne. Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmičí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
5: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Rajhrad u Brna se blíží dokončení přístavby základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Havlíčkově ulici. Podle vedení města mají práce skončit v lednu. V přístavbě vznikne nová jídelna s moderněji vybavenou kuchyní, zázemí pro kuchaře a učitele nebo nové učebny. Nová budova vyjde na 87 milionů korun. Zaplatí ji město. Více než 36 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, tak i u brigádníku rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
3: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách v USA.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme na Jihomoravě zpočátku oblačno nebo až zataženo, na většině území postupně přeháňky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky ustávat a převažovat bude polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, pád bude mírný, později čerstvý vítr s nárazy až kolem 70 km za hodinu a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dodávka s motorkářem se srazila v Brně v Kníničské ulici, místo už je ale částečně průjezdné. A nehoda osobního auta s cyklistou se řeší v Ivaňské ulici ve Vranovicích na Brněnsku. Ani tam byste se ale neměli příliš zdržet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po zprávách v 15 hodin pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Pravidelně o víkendu slýcháváte jazykovou dílničku, ve které Jiří Trachtulec někdy i netradičně analyzuje hovorové výrazy. Dnes v ní zabrousí i do oblasti přírodovědné, a to hned po úvodních písničkách, o které se postará kapela Buty a Vladimír Mišík. V reportáži po čtvrt na čtyři se podíváme za fotbalovými fanoušky a po půl čtvrté povedou symbolicky kroky na mlejn, přesněji k Julii Kalodové. Ústy Zdeňka Junáka uslyšíme, co se semlilo ve mlejně. No a nebude chybět ani Erko, pravidelná rozhlasová rubrika s vašimi dotazy. Je s vámi stále Sandra Silná, přeji příjemné odpoledne, příjemný poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: Jazyková dílnička Jiřího Trachtulce je na vlnách Českého rozhlasu Brno připravena v 15 hodin 11 a půl minuty. No a dnes se bude mimo jiné sýčkovat.
1: Dnes se zastavíme u slova sýčkovat. Proč se říká nechci sýčkovat nebo nesýčkuj? Slovníky uvádí, že sýčkovat znamená očekávat nebo předpovídat něco nepříjemného a současně tím strašit ostatní. Co však to má společného s kdysi velmi hojnou, poměrně malou sovičkou, vážící asi tak čtvrt kila? Ve starověkém Řecku byl sýček posvátým ptákem, spojovaný s bohyní moudrosti Aténou. Naproti tomu středověké pověry jej považovali za posla špatných zpráv a ohlašovatele smrti. V jeho tajemném nočním houkání slyšeli lidé pojď, pojď a spojovali to s voláním nemocných na druhý břeh. Někteří dokonce tvrdili, že sýček svým houkáním ta různá neštěstí a katastrofy přivolává. A toto vše bylo důvodem, proč slovo sýčkovat nebo také sejčkovat znamenalo upozorňovat na možné nebezpečí. A to dokonce i tam, kde očividně žádné velké nebezpečí nehrozí. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachtě.
0: Další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti zazní opět v sobotu ráno. Fanoušci brněnské zbrojovky včera slavili. Jejich tým na domácím hřišti porazil pražskou Spartu 3-1. Jaká byla v Brně atmosféra? To si poslechněte už za chvíli v reportáži. Teď nám bude zpívat Billy Joe Thomas. Raindrops keep falling on my head. Kapky deště padají na moji hlavu, no tak kéž by taky trošku zapršelo. No a pak také kapela Olympic.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin-Apl, volnočasový pedagog a aktivní dědeček 4 vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: 3 roky museli fanoušci brněnské zbrojovky čekat, než se jejich klubu podařil návrat do první ligy. První zápas letošní sezóny hrála včera zbrojovka na domácím fotbalovém stadionu na Srbské s pražskou Spartou. Utkání, které skončilo výhrou Brna 3-1, si nenechali ujít tisíce fanoušků.
2: Před vstupem už se tvoří fronta, protože za 5 minut se bude otvírat stadion pro fanoušky.
3: My stojíme tak lapnout fleka,
1: říká fanoušek zbrojovky Honza.
3: My stojíme jako u zábradlí, tam chodíme leta, tak a tady je hodně lidí. Ale jo, těšíme se.
2: Co vy říkáte na ten návrat do první ligy?
3: Bomba. Čekalo se dlouho, tak snad to vydrží aj.
4: Zbrojovka do toho. Já jsem Erwin a jsem otčímem Vojty, nejmladšího fanouška v rodině.
2: Nejmladší člen rodiny Vojta, jeho bratranec.
5: Honza. Já jsem přijel z Prahy, tady za rodinou.
2: Spartan?
5: Je to tak? Ale myslím, tady asi říkám moc nahlas.
2: Takže tady je rodinný spor.
4: Ale vzhledem k tomu, že je to 2:1, tak my se postaráme o to, aby rodinné spory byly zažehnány ve prospěch postupující zbrojovky.
5: To nemám dres, no, raději.
4: Když ale bude zlobit, tak ho pošleme do sektoru hostí a tam jim ani pivo nenalí. Sportovní nevraživost tady panuje, to je jasná věc.
1: Fanoušci hostující Sparty přijeli jak individuálně auty, tak hromadně několika autobusy, které je zavezly přímo k sektoru pro hosty. Asistovala u toho policie.
6: Dneska to bude minimálně 2:0 pro Spartu.
7: Jsme realisti, ale víme, že vyhrajeme.
2: Těšili jste se do Brna?
7: Jo, těšili jsme se na fotbal.
8: Brno vůbec nepatří vůbec na obraz, jako kde je Brno, jako není Brno nikde, jako jedině Sparta, ne? Co kluci? Sparta Praha!
1: Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Do bezpečnostního opatření nasadila 300 svých lidí, včetně speciální pořádkové jednotky, antikonfliktního týmu, psovodů se služebními psy a policisty na koních.
9: Ten kuň má 6 metráku živé váhy a těžko ho někdo přepere.
1: Říká šéf jihomoravské jízdní policie Libor Blažek.
9: Myslím si, že je to nejhumánější donucovací prostředek. Stačí jenom tam najet, k tomu kontaktu samotnému většinou nedojde a to je jedině dobře.
1: Na začátku utkání fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
10: Po 80. minutě utkání vohodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. 2 světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy s cílem ztotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
1: Jinak se ale utkání i rozchod fanoušků obešel bez incidentů. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv.

než zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc, nemůžu dočkat.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
2: A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
3: Pořídila jsem do kanceláře, kterou sdílím se třemi dalšími kolegy, květiny. Teda pořídila. Nekoupila jsem ani jednu. Kousky vzrostlých rostlin kradu po pracovní době po chodbách, uždíbují v rozích betonových hal výhony velkolepým monstrům, zachraňují ze skleniček na víno bohatě prokořeněné výhonky pokojových kopřiv a pěstují na parapetu mátu peprnou na popracovní mochito. Nyní se nám naše botanická zahrada rozrostla o malé akvárium. Nejprve bylo potřeba někam umístit řasokouly, původně sídlila v půl litru s etiketou TV Nova. Nyní kolega od někud ze skladu přivláčel malý skleněný kvádr. Akvárium. Zakládám malé vodní světy, kdekoliv se usídlím na delší dobu. Akvária jsem měla ve svých vlastních i pronajatých bytech. Nabádám k péči o rybky děti, všechny kamarádky i obě své sestry. Sedět u akvária, pít kávu a koukat na úžasný život uprostřed osvětlené krabice považuji za báječnou terapii. Ještě se nestalo, že by mě ta hejnička neonek a pavých oček nepotěšila. Stačí jednou za 14 dní odsát část vody a doplnit čistými litry. Jinak nedělám nic. Toto minimální úsilí přináší obrovskou radost. A nyní se mi tento kouzelný svět objevil vedle pracovního notebooku. V roztomilém akváriu se už 14 dní prohání překrásná bojovnice pestrá. Jenže nový člen vyvolal v naší kanceláři vášnivý spor. Kdokoliv jde kolem naší nové vodní radosti, má tendence tu krásku s nádhernými ploutvemi krmit. Odejdu na poradu a ryba je zasypána dávkou sušeného krmiva. Množství by bohatě stačilo nakrmit osazenstvo v největším akváriu v zoologické zahradě. Pátrám, co k tomu kolegy vede. Prý jsou rádi, že se rybka pohne a reaguje. Je to zřejmě nějaká osobní potřeba, podobná neadekvátní péči o květiny. Dobrá. Takže kromě toho, že zachraňují život květinám a neustále vylévám litry zapáchající tekutiny ze všech možných podkvětníků na pracovišti, nyní schovávám pytlík s krmením do šuplíku a zamykám na klíč. Je 9 hodin ráno a já si jdu udělat mátový čaj. Máta se totiž nebezpečně rozrůstá. Tož tak.
2: To byla další příhoda, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou. No a Julii Kalodovou uslyšíte zhruba za 8 minut také přímo v našem vysílání, a to v pravidelné rubrice Erko. Projděte.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Recept na jogurtový koláč, který zaujal posluchače, a narozeniny Milana Uhdeho. To jsou témata, o kterých bude mluvit kolegyně Julia Kalodová v příspěvku o novinkách Českého rozhlasu Brno.
2: Je tu Erko, pravidelná rubrika s novinkami a posluchačskými otázkami, které přicházejí na adresu brno@rozhlas.cz. V úterý slaví 90. narozeniny dramatik a spisovatel Milan Uhde. V úterním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno s ním osobně promluvíme, ale také odvysíláme unikátní a jedinečné překvapení, které připravil hudební skladatel Miloš Štědroň. Spolu mimo jiné stály u zrodu legendární Balady pro banditu. Videoverze tohoto překvapení bude na našem Facebooku, kde případně můžete přidat svůj pozdrav i vy. A na našem webu si kromě připomínek v zeleném rinku lze najít už teď třeba rozhovor z 1. ledna, v němž se Milan Uhde poprvé setkal s uznávaným právníkem, bývalým ombudsmanem Pavlem Varvařovským. Takže si to pusťte. To byla pozvánka a teď se podíváme do e-mailové pošty. Dobrý den, nestihla jsem zaznamenat recept na jogurtovou buchtu na plech. Pomůžete mi? Ptá se paní Drahomíra Červená v e-mailu, který přišel na adresu brno@rozhlas.cz. Milá paní Drahomíro, vyhledala jsem v archivu zmíněnou letní dobrotu a za chvíli vám ji pustím. Recept ve vysílání Českého rozhlasu Brno po 10. hodině představila naše produkční Dana Lachmanová a nadšeně reaguje i moderátorka Jarka Vykoupilová.
3: A stačí na to jeden bílý jogurt malý, z těch 150 gramů, jakýkoliv. A z tohoto kelímku vycházíme. Jo? Takže jeden jogurt, 1,5 toho kelímku mouky. Polohrubé mouky, půl kelímku oleje, půl kelímku cukru, jedno vajíčko a prášek do pečiva.
2: A já přidávám dovětek, směs nalejte na plech, posypejte drobenkou a po upečení polejte máslem, poradila produkční Dana Lachmanová. Věřím, že vás tipy z vysílání potěšily, pro mě bude potěšení připravit další díl na příští týden ve stejnou dobu. Mějte se pěkně a rádi, naslyšenou se těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme.

ukázky ze slavných i méně známých pořadů a také tematické písničky. A tak se bavte u dalšího dílu oblíbeného cyklu o české zábavě. Začínáme jako vždy krátce po 16. hodině a já se na vás opět budu těšit ještě po hodině 17., kdy uslyšíte také přehled reportáží z tohoto týdne. Teď nám bude zpívat Joe Cocker, Bratři Nedvěrové, Jitka Zelenková a kapela No Mercy.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravský kraj podpoří záchranné stanice pro handicapované živočichy. Nových potenciálních dárců kostní dřeně se letos zapisuje méně než loni. Letní filmová škola představuje snímky režiséra Romana Polanského. Zítra bude zpočátku oblačno s přeháňkami, odpoledne se vyjasní, teploty do 28 stupňů. Dobré odpoledne, u zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Více než milion korun vyčlení Jihomoravský kraj na péči o handicapované volně žijící živočichy. Podporu třem záchranným stanicím tento týden schválili krajští radní. Peníze jsou určené na pomoc zraněným zvířatům, jejich návratu do volné přírody i na odborné poradenství pro veřejnost.
2: Podporu získá záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Němčicích nad Hanou a v Buchlovicích. Peníze využijí na provoz a zajištění odborné péče o handicapované živočichy z území Jihomoravského kraje. Radní zároveň schválili dotaci 150 tisíc korun pro hnutí Brontosaurus na zajištění dobrovolnických akcí na přírodních lokalitách Jižní Moravy. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: V Česku se zatím letos přihlásilo téměř 10 tisíc nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se do registru po zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojeni. Čím víc registrovaných lidí mají, tím větší je šance pacientovi vhodného dárce najít. Přes léto odebírání buněk může komplikovat cestování do některých destinací, podobně jako u darování krve, kdy je potřeba počkat například až několik měsíců. V Uherském Hradišti dnes třetím dnem pokračuje letní filmová škola. V jedné ze sekcí festival představuje filmografii francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Organizátoři jej do programu zařadili i přesto, že Polansky ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou. Pokračuje programový ředitel Jan Jílek.
3: Respektujeme to, že pro některé diváky to může být problematické, ale zároveň jsme právě tyho filmy z té filmové historie nechtěli mazat a proto je chceme uvést v nějakém patřičném kontextu i vlastně nejenom z hlediska těch samotných filmů, ale i z hlediska festivalu. A jedný z těch důvodů, proč jsme zvolili tu sekci, bylo i obecně zvednout toto téma. Sport.
0: Fotbalová zbrojovka Brno porazila v úvodním kole šance ligy na domácím hřišti pražskou Spartu 3-1. Brňané se tak před vyprodaným stadionem úspěšně vrátili do nejvyšší soutěže, ve které předchozí tři roky chyběli. Takto po zápase mluvil střelec úvodního gólu zápasu Daniel Vašulín.
4: Jsem za to strašně rád, že jsem mohl takhle pomoci týmu, ale jsem strašně rád za to, že jsme ten zápas zvládli. A když to řeknu, jak jsem si to tak trošku vysnil, tak jsem rád, že teď tady sedím a můžu říct, že ten zápas prostě dopadl tak a já věřím, že jsme tady odstartovali něco, co bude každý zápas a pojedeme takhle dál. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jihomoravě zpočátku oblačno nebo až zataženo, na většině území postupně přeháňky nebo i bouřky. Během odpoledne potom budou srážky ustávat a nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Brno. Na konci připojovacího pruhu tam stojí nepojízdné auto. Jinak je provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu plynulý. Nezdržíte se. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
6: Velmi málo, ale občas ano.
5: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
6: Asi.
5: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
6: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
5: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
6: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
5: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
6: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: Co?
5: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Zase mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici.
5: No.
9: Tam
5: to je...
4: Teď ještě otázka.
5: Já se to prosím.
9: Prosím?
5: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to
5: budeš. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte? No žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
5: Ale...
7: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se... Asi...
5: No ano, ano, tak.
7: Jak
5: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
5: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
5: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
5: To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
6: To by nás,
5: já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak,
9: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, že chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina. A nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Gel et alim o šas inen sebuf itkin cot, ju slit otorps i tuch adžib i džak šan i nám stop co.
4: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný závod.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sasky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku? A vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučené jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Georges Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo, tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
5: jste to vyzkoušeli
6: vědět?
5: Na sobě?
6: Ano, já jsem to fungovalo. Měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
5: literatury. Viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích. Mm. Ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Nepromiň, ty jsi zdravý jako
6: říká. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
5: No pouze pánové, ano, zbyste jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní,
7: a
6: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsty na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
5: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
5: Zdeněk posíval se
7: na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
7: Schválně.
8: Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhoval.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
5: Tak proto se tam nosí prsty.
8: Tak proto se tam nosí prsty.
5: Pozor, jo, to je zavádějící. To, když to myslíme jako... Pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky? Klavirist, teď to říkáš, no já...
0: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
9: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám pod něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak slá.

0: láskou trhá ty borůvky
1: a říká si,
0: a říká si to bude
1: sasky.
0: Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
2: Ale...
0: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
3: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
3: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Fotopast potvrdila výskyt invazního druhu mívala v chráněné krajinné oblasti Soutok. Na hradě Veveří dělníci obnovují jižní bránu a skleníkovou terasu. Návštěvníci musí dovnitř nudy. Hrušovany u Brna pořídí nové dívčí kroje díky participativnímu rozpočtu. Zítra bude zpočátku oblačno s přeháňkami, odpoledne se vyjasní, teploty do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezké odpoledne. Invazní mýval severní se objevil v chráněné krajinné oblasti Soutok. Jeho výskyt tam potvrdila fotopast. Šelma pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostala ve 30. letech 20. století. Podle zprávy Soutoku na to není jeho ekosystém připravený. Odlov mají zatím na starosti myslivci. Mýval jakožto všežravec ohrožuje ostatní druhy. Co vše loví, popisuje zoolog Rudolf Jureček.
2: To sú hlavne rôzne bezobratlé zvieratá, čo sa pohybujú na zemi, hniezdia na zemi, povedzme vtáky, ale tým, že mýval vie dobre aj šplhať, takže ohrozuje aj živočichy na stromoch. Je veľmi prispôsobivý, veľmi ľahko hľadá nové zdroje potravy, no v tom potom spočíva aj to jeho nebezpečenstvo.
1: Pouze západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku. Po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžérií a neogotickým skleníkem. Památkové obnově předcházel záchranný archeologický výzkum, který přinesl nové poznatky o stavební historii hradu, říká archeolog Josef Jan Kovář.
3: Pod podlahou se skrývalo zatím jedno z vůbec největších překvapení, a to středověká obvodová hradba, její základy, která vede od příhrádku směrem k tomu hradnímu jádru. Znamená to, že až po odbourání té hradby byla postavena tahle část brány. A nás to teď vede k otázkám stáří té jižní brány.
1: Obyvatelé Hrušovan u Brna získají nové dívčí kroje. Nápad na jejich pořízení uspěl v prvním ročníku participativního rozpočtu. Vítězný projekt má podpořit konání tamních hodů i nově vznikající dětský folklorní soubor. Na pořízení a údržbu 10 krojů obec vyčlenila 130 tisíc korun. Druhý návrh, který mohli obyvatelé podpořit, byl projekt veřejného beach volejbalového hřiště. Hlasování se celkem zúčastnilo 244 místních lidí. 152 z nich bylo pro nákup krojů. Antidopingovému výboru se má od příštího roku rozšířit agenda. Nově by měl řešit třeba ovlivňování výsledků sportovních soutěží nebo takzvaný safeguarding, tedy posilování bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní měl nově zabývat taky prevencí diváckého násilí. Výbor by měl třeba víc spolupracovat se sportovními svazy a dávat jim doporučení, jak negativní jevy ve sportu eliminovat. Sankční pravomoci mít ale nebude.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na Jihomoravě zpočátku oblačno nebo až zataženo, na většině území postupně přehánky nebo i bouřky. Během odpoledne budou srážky ustávat a převažovat bude polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vád bude mírný, později čerstvý vítr s nárazy až kolem 70 km za hodinu a biozátiš na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda motorkáře se teď šetří na silnici 408 mezi Vracovicemi a Milíčovicemi na Znojemsku. Jezdí se tam kyvadlově. Na dálnicích v regionu se v tuto chvíli nezdržíte, provoz je slabý. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Příjemné nedělní odpoledne. I dnes vás provedu souhrnem zajímavých reportáží Českého rozhlasu Brno z uplynulého týdne. Nejdřív zamíříme za spolkem leteckých modelářů ve Strážnici, jehož členové mají doslova hlavy v oblacích. Potom vás vezmeme na obhlídku před zahrádky rodinného domu, kde se tyčí repliky hned dvou významných hradů. Cyklus Modré majáky připomene, jak dobře zabezpečit jízdní kola proti krádeži a nebude chybět ani návštěva ve sklenících botanické zahrady Masarykovy univerzity, kde se zaměříme na bioochranu rostlin. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Sandra Silná.

0: V našem cyklu Tady to žije nám kolegyně Jarka Vykoupilová pravidelně přibližuje zajímavé spolky napříč jižní Moravou. A tentokrát zamířila do Strážnice, a to za nadšenými leteckými modeláři.
1: Teď jsme v dílně, co tady přesně vidíme?
2: Teď tady dodělává model. Je to polomaketa ultralehkého letadla české výroby Stream.
1: Kolik času takové sestavení jednoho letadla zabere?
2: To je velice problematické podle toho, jak člověk chce si koupí nebo nekoupí. Já když to dělám úplně od začátku, kreslím si veškeré plány, dělám si programy na frézování na CNC stroj, tak jsou to klidně tisíce hodin.
1: Za leteckomodelářský klub Strážnice mám u mikrofonu Jaroslava Velí. Kde se u vás osobně vzala ta vášeň pro letadla?
2: Tak to už je tak dávno, že to si teda určitě nepamatuju, ale mě bavily technické hračky. Leteckomodelářský klub Strážnice byl založen v roce 1962 jako součást základní organizace svazarmů ve Strážnici. Po založení se k nám přidali i zájemci o stavbu modelů Zevnorov, Blatnice, Radějova, Petrova a značného okolí. V době založení se členové věnovali převážně stavbě volně létajících modelů kategorie A1 a A2, případně volných a upoutaných motorových modelů. Značná část činnosti klubů byla tehdy věnována soutěžní činnosti a práci s mládeží. Zajímavostí určitě je, že jeden z našich členů modelářského kroužku mládeže se stal pilotem velkého dopravního letadla Boeing. V dnešní době plné elektroniky, mikroprocesorů a počítačů je amatérská stavba RC souprav možná až nepochopitelná a úsměvná, ale je na tom jasně vidět, jak jde pokrok dopředu.
1: Jdeme na zahradu, kde se letadlo bude postupně skládat do té finální podoby.
2: Před každým startem se musí udělat předletová kontrola, kde se kontrolují vlastně všechny pohyblivé prvky, které tam jsou. Třeba teď křídelka, co jsou ty koncové klapky na křídlech, to je v pořádku.
3: Klapky velké, klapky malé, klapky zavřeny.
2: Ta souprava je docela dobrá, hlavně pro důchodce, kteří si nic nepamatují, protože co udělám, to mě hned nahlásí, co jsem udělal.
1: Proč se nedá v horkém počasí s takovým letadlem vzlétnout?
2: Ono to souvisí se složením atmosféry, když je velké horko, tak atmosféra nebo vzduch je řídký, proto aby ten model mohl dobře letět, potřebuje určitou vztlakovou sílu a tím se víc namáhají třeba i baterie, motory a ten led je takový většinou už nestabilní.
1: Pokud ten model chcete rozletět, kam máte povinnost to hlásit?
2: Pokud lícem tady na modelářském letišti, tak není potřeba a pokud i třeba je nečlen modelářského klubu, tak to taky nemusí hlásit, jenom je omezen výškou 120 metrů. Nesmí lítat výš. Členové svazu modelářů mohou lítat do 300 metrů.
0: Letečtí modeláři ze Strážnice nabírají stále nové členy, takže pokud vás tohle hobby zaujalo, není nic snažšího, než se s nimi spojit. Tuto a další reportáže najdete přehledně na našem webu brno.rozhlas.cz. A my už za chvíli zamíříme za zmenšeninami hradů a zámků.

Sametské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Sametské léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu sametskeleto.cz. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Svatá Kateřina je malá obec u silnice spojující Brno a Blansko. Ve svých uličkách skrývá v předzahrádkách poklady, miniatury hradů i kostela. A přibude i zámek. Za zručným autorem těchto zmenšených památek se s mikrofonem vydala Jarka Vykoupilová.
1: Bouzov a Pernštejn mají v předzahrádce manželé Buštovi a pan Miloš s vášní a pečlivostí a z detaily, dívám se na ta okénka, balkonky, vlastnoručně vyrobil. Kde se vzala ta vášeň pro stavbu miniatur památek?
2: No, kde, jako žák, když jsem chodil do školy, tak mě bavilo jako dělat, tenkrát existovala plastelina, tak sochy z toho jsem dělal a měl jsem i z toho výstavu a jsem postavil v 16 letech nový hrad, jenomže tenkrát nebyl cement, to neexistovalo, jenom písek obyčejný, tak to vydrželo nějak 5 let a rozsypalo se. A potom už ten základ tady zvostal, tak říkám, děcka, ať mají po mně nějakou památku, tak vnoučata, pravnoučata, tak jsem to něco dělal. No. To je, myslím, 15 let tady to, ten Bouzov.
1: Základem jsou nějaké kamínky?
2: Tvrzený polystyren a natažený lepidlo, ta perlinka, to je posypové.
1: Posypový materiál?
2: Ano, co na cestě. No.
1: Než to celé vznikne, vy si to vyfotíte, namalujete, jedete na místo?
2: To mě udělá vnuk, ofotí to všecko.
3: Tatínek s maminkou jezdí minimálně jednou za měsíc na nějaký hrad nebo zámek do dneška, i v tomto věku.
1: Říká dcera Lenka a maminka pro změnu ukazuje zápisníček, tam máte vstupenky z hradu, ze zámku. Vy máte i jeden hrad rozpracován?
2: Ano, to je hrádek u Nechanic. To není hrad, to je zámek. To je tady prostředí, ti si to objednali. Dobře zahrad. Ty okna, že mám nadělaných 150 oken a těch tabulek skla a všecko pak to mám umévat a to dá práci.
1: No ta údržba, ještě mi řekněte, je to venku 365 dní v roce.
2: Akorát na zimu to zakryjem. Kdyby do toho napadl sníh a roztálo to a zmrzlo to, tak třeba to nadvořu toho Bouzova, aby se to roztrlo.
1: Kolik hodin taková stavba jednoho zámku v tomhle případě?
2: Ne, ale toto jsem si kvůli vám schválně teď spočítal, tak 245 hodin.
1: Tatínek, hlavní vlastnosti jeho, asi to bude pečlivost.
3: No, pečlivost to určitě. Vlastně úplně nejvíc je to pracovitost. I mamka, i taťka jsou strašně pracovití lidi. My s bráchou jim nesaháme ani po kotníky. I celá vesnice ví, že prostě moji rodiče dodnes pracují, dělají spoustu věcí i pro obec. Samozřejmě to, že mají rádi hrozně nás a všem nám pomáhají, to je prostě bomba.
1: Co obdivovatelé z řad turistů nebo místních, kdy někdo zazvoní, ptá se, fotí si to?
2: No, chodila, no, hodně. Tady totiž je cesta na Vranov.
1: A kolik těch děl celkově ve vesnici Svatá Kateřina je?
2: No, tak u syna tam je Karštejn a potom mám tady u jednoho pána, ten si objednal tady ten kostelík. Že on bydlí nahoře a vždycky, že se furt na něj díval, mu se líbil, potravoval, ale 3 roky, tak se mu udělal, tak je tam taky.
0: Řeč byla o kostelíku svaté Kateřiny, což je pozdně gotická památka, nepřehlednutelná dominanta obce. Tedy kromě miniatur památek, které vám ve své reportáži představila Jarka Vykoupilová. A její fotografie staveb najdete i na webu brno.rozhlas.cz a na naší facebookové stránce. A teď vám položím zásadní otázku. Máte kolo? Pokud souhlasně kýváte hlavou, nenechte si ujít také následující reportáž.

0: Jízdní kolo je v létě oblíbené pro sport i zábavu. Tyto dopravní prostředky jsou však stále v hledáčku zlodějů. Jak se v tomto ohledu vyvíjí kriminalita v Jihomoravském kraji a co udělat proto, abychom zlodějům nedávali šanci, to v dalším díle cyklu Modré majáky zjišťoval u jihomoravských policistů kolega Zdeněk Truhlář.
1: S nástupem letní sezóny evidujeme celkově krádeže jízdních kol 172 případů. Bylo to za první pololetí letošní roku, za loňský rok to bylo 229 případů. To znamená, že to má tendenci klesající a je o 57 případů krádeží jízdních kol méně.
2: Říká policejní preventistka Alena Peterková. Čím si to vysvětlujete, že krádeží ubývá?
1: Je to lepším zabezpečením. Samozřejmě i města na tady tuhle problematiku reagují, takže nastupují nám pevná místa, kde je možné si uzamknout jízdní kolo, dále jízdní úschovny, cyklověže.
2: Nacházíme se na Moravském náměstí v Brně, kde je jedno z míst, kde je možné kola odstavit. Je tu kolo, které je zamčeno lankovým zámkem. Je toto zabezpečení dostatečné?
1: Toto zabezpečení samozřejmě dostatečné není, protože ty lankové zámky jsou velice snadno překonatelné. Určitě je lepší použít zámek buď to řetězový, anebo takzvaně úlok podkovu, kdy uzamčeme kolo pevně k nějakému stojanu nebo pevnému předmětu. Ideálně dva zámky, kdy jeden zámek uzamkne rám kola a přední kolo a druhý zámek by uzamkl zadní kolo.
2: Čili tenkým lankovým zámkem si asi nepomůžeme, to je pro zloděje snadná překážka.
1: Přesně tak, krádeže jízdních kol trvají několik desítek sekund.
2: To jsou tedy ty klasické zámky, mají lidé možnost třeba nějakého moderního zabezpečení kola?
1: Ano, v současné době jsou i chytré zámky, které nám umožňují, když někdo neoprávněně s kolem manipuluje, poslat signál majiteli jízdního kola na mobilní telefon. Můžeme mít samozřejmě i GPS lokátory nebo Bluetooth lokátory, které nám monitorují, kde se kolo nachází.
2: Některé obce také nabízejí registraci jízdních kol?
1: Ano, některé obce i městské policie označují kola takzvaně syntetickou DNA nebo mikrotečkami, mají vlastní databázi registrovaných jízdních kol. Ale pokud chcete si zabezpečit kolo a evidovat, tak určitě doporučujeme centrální registr jízdních kol. Pokud jedete do zahraničí, tak zde máme i takzvaně mezinárodní registr databáze jízdních kol, který se jmenuje Bike Index, takže velmi doporučujeme.
2: Co by měl majitel jízdního kola udělat, pokud zjistí, že mu bylo ukradeno, ať už ho má pojištěno či nikoli?
1: V první řadě nahlásit na místně příslušné obvodní oddělení, dále doložit doklad o koupi jízdního kola, mít pro sebe poznačené v rámci tady těchto případů identifikační číslo rámu, dále značku, model, velikost rámu, barvu, pokud kolo mělo třeba například nějaké speciální úpravy nebo doplňky, a i fotografii je na místě, protože to zvyšuje možnost dohledání kola. Samozřejmě, když je kolo pojištěné, nahlásit krádež i na pojišťovně, dále určitě nahlásit i na příslušnou databázi, kde je kolo evidované, že bylo odcizeno, průběžně prohlížet bazary, sociální sítě, jestli kolo nebude dohledáno.
0: Radí v cyklu Modré majáky policejní preventistka Alena Peterková, se kterou natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Po projížďce na kole zamíříme do botanické zahrady. Jestli pak víte, jak funguje biologická ochrana rostlin, přiblížíme vám to hned po písničkách, které nestárnou.

0: Proti škůdcům začali v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně bojovat biologicky. Projekt biologické ochrany rostlin před škůdci začal v březnu tohoto roku. Jaké výsledky zatím opatření přineslo a co to znamená pro ekosystém v tropických sklenicích do budoucna, to přímo na místě zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář.
1: Tady na rostlině šáchor papírodárny Cyperus papyrus ve skleníku tropických rostlin máme vidět živé berušky slunečka, která jsme tady nasadili ve stádiu těch larev, aby nám hubily červce, kteří jsou zároveň také na té rostlině vidět. Ty jsou spíš schovaní takhle uprostřed těch jednotlivých drobných listů a ti predátoři, ti jsou pohybliví. Ty vidíme, jak vlastně lezou po těch jednotlivých listech.
2: Vedoucí botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Magdalena Chytrá mi ukazuje, jakým způsobem se zde bojuje biologicky proti škůdcům. Jak se taková biologická ochrana aplikuje?
1: Vy ho dostanete v krabičkách živého, vlastně nasypaného mezi tady těmi plevami a i s těmi plevami se to potom posype vlastně ta rostlina. Tady vidíme, že ze spodu hodně je toho škůdce, toho červce, je to takové bílé jako pavučinky, tak to nasypeme vlastně do paždí těch rostlin, aby ty larvy se mohly rozlézt a najít toho škůdce. Ty larvy se pohybují relativně málo na krátkou vzdálenost, takže je dobré je nasypat přímo tam, kde ten škůdce se vyskytuje, kdežto ti dospělci ty dokáží přelétávat. Takže se dostanou třeba i na rostliny, které jsou ve vodě, nebo mohou přeletět i do jiného skleníku, nebo nám teda taky mohou i uletět.
2: S biologickou ochranou jste začali letos. Proč jste k ní přešli, nebo co vás motivovalo?
1: Hlavně jsme k ní přešli proto, že škůdci už byli zvyklí na postřiky a nereagovali vlastně tak, jak bychom si představovali. Byli rezistentní a tím pádem na ně ty postřiky neúčinkovaly. Potom vlastně lijete chemii do toho porostu zbytečně.
2: Ten projekt začal na jaře. Jaké jsou dosavadní průběžné výsledky? Jak jste s tím spokojeni?
1: Zatím máme pocit, že to proti tomu škůdci, proti kterému jsme chtěli to nasadit, a to je červec, že to proti němu dobře účinkuje. Důležité je, abychom měli i souhru podmínek, to znamená teploty, vzduchu, vlhkost, všechny tady ty podmínky. Když to potom překročí určité limity, tak samozřejmě i ten predátor mu to nemusí vyhovovat. Zatím se nám zdá, že to zabralo a že ty rostliny, které jsme měli teda hodně napadené tím červcem, takže se poněkud zlepšily.
2: Je projekt biologické ochrany rostlin tady u vás na nějaké omezené časové období?
1: Jakmile přejdete na tu biologickou ochranu, tak už je to vlastně navždy. Mělo by to být udržitelné, protože vy už potom tu populaci tam máte, sama se tam množí, vzniká tam takové společenstvo, které potom jenom už můžete několikrát, třeba dvakrát do roka, předpokládáme, že jenom drobně posílíme toho predátora, ale zase musíte mít pro něj tu potravu. Takže občas někde nějakého toho škůdce musíte tolerovat, aby vlastně ti predátoři měli co žrat. A tím pádem se nemůžete už nikdy k té chemické ochraně vrátit, protože byste si vyhubil i to, co jste dal finančně třeba i do těch predátorů. Takže je to určitě zdravější a je to prostě na pořád.
0: Říká vedoucí botanické zahrady Masarykovy univerzity Magdalena Chytrá, se kterou natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A to je pro tuto nedělní hodinku vše. Užijeme si ještě písničky i čerstvé zprávy v 18 hodin. Děkuji za vaši pozornost a přeji hezký zbytek víkendu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás pro tuto chvíli zdraví a příjemný podvečer přeje Sandra Silná.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží, jak navrhují někteří ekologové. Poliklinika Bílý dům v Brně získá bezbariérovou lávku. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Zítra bude oblačno s přeháňkami teploty do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Hezký podvečer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se senicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, třeba ochranu před povodněmi.
4: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
5: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
6: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
5: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Poliklinika Bílý dům v Brně na Žirotinově náměstí bude mít nový bezbariérový přístup. Začala přístavba lávky pro pěší, která umožní lidem na vozíku a rodičům z kočárky lepší přístup do budovy. Dělníci s pracemi skončí v září letošního roku. Další plány zmiňuje lidovecký náměstek primátorky Filip Chvátal.
7: Řešíme tyto případy po celém Brně. Budujeme například bezbariérové zastávky, projednáváme to vše na poradním sboru pro bezbariérovost. V současné době stavíme i bezbariérový výtah do základní školy na Milénově a zároveň i bezbariérový přístup do Tyršova sadu.
2: Kroměřížská nemocnice tento týden skartovala přes 9 tun dokumentů s citlivými údaji. Mobilní skartovačka papíru pracovala přímo v areál nemocnice 2 dny. Podle mluvčí Aleny Horákové šlo o bezpečnou likvidaci lékařských spisů, u kterých uplynula zákonná lhůta. Množství papírové dokumentace chce nemocnice postupně snižovat a většina záznamů už bude jen v elektronické podobě. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji bankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na jihu Moravy zpočátku oblačno, na většině území postupně přeháňky a nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnici číslo 408 mezi Vracovicemi a Milíčovicemi na Znojemsku je kvůli nehodě motorkáře kyvadlový provoz, ale nezdržíte se tam, provoz je mírný a tak to platí i na dálnicích. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Glorii a polku Alojze Barotka, Miloslavy Gurské, Dukátek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském i slovenském kalendáři jméno Anna, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726465200. Tak a teď už půjdeme na další písničku Jen ve snách a Žadovjáci.

0: Tak přátelé, písnička nám dozněla, pojďme přivítat pana Františka ze Žilochovic. Dobrý den, nebo dobrý večer.
1: Ano, dobrý den, paní redaktorko a posluchači, přání, no. Tak, paní redaktorko, dneska je Aničky, jo? Máme jednu kamarádku z Miroslavy, paní Aničku Hlávkovou. Tak bychom jí rádi popřáli všechno nejlepší, hlavně zdraví, zároveň i manželovi. A přejeme to, paní taky přeje Miruška ze Žalhosnovic, jo? A Švaničkovi ze Židlochovi. Taky přeje Aničce všechno nejlepší, no.
0: Dobře, děkujeme pěkně a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pustíme se do přání. Je jich tu opravdu hodně. Mám jich tady asi přes 30, možná 35, tak doufám, že to stihnu. Tak mě, přátelé, omluvte, když tedy třeba nebude mnoho telefonu, ale já to musím všecko přečíst. Takže jdeme na to. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosili bychom o písničku a přání. Dnes nebo 25. července otvírá stránku svého života kulatou číslicí maminka, babička, prababička, kamarádka a neuvěřitelný človíček paní Františka Šany Bednaříková z újezdu u Kroměříže. Mnoho krásných let je tam psáno a všechno nejlepší ze srdce přáno. Hodně zdraví na těle i na duši, pěkné zážitky v kruhu rodiny a přátel. Velkou radost z maličkostí a málo starostí. To vše přeje dcera Bohunka s manželem Pepou. Celá velká rodina a pravnoučata ti posílají velké pusénky. Mockrát děkujeme Havlíkovi. Tak a jedeme dál. Dnes má svátek Anička Šlesová z Jezeřan Maršovic. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně kamarádů ve škole. Ještě zdravím a přeji vše nejlepší k dnešnímu svátku mé bývalé spolupracovnici a kamarádce paní Aničce Křížové z Malešovic. To přeje Radek Šles s manželkou Marcelou z Jezeřan Maršovic. A ještě bych chtěl pozdravit paní Ivanku Slabákovou a přeji jí, aby byla brzy zdravá a v pohodě. A děkuje Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak a pokračujeme, přátelé, dále. Prosím o hudební blahopřání ke jmeninám pro Aničku Bémovou z Moutnic. Milá Aničko, malou kytičku a pár řádků snad potěší tě k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, pevné zdraví, také lásku, spokojenost, na každý den malou radost. Vše nejlepší ti z celého srdce přejí Ševčíkovi. Posíláme písničku také manželovi pro radost a potěšení. A mám tady ještě další přání. Tak, jedeme na to. Prosím o hudební blahopřání k dnešním jmeninám pro Aničku Navrátilovou z Hulína. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti dnes po celý den svítilo sluníčko. Hodně štěstí, pevné zdraví, také lásku, spokojenost. Na každý den malou radost. Vše nejlepší ti z celého srdce přejí Ševčíkovi. Tak a dáme písničku, přátelé. Tmavá noc, Polka a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Hanu z Byliny. Dobrý podvečer.
2: Ještě jednou vás srdečně zdravím, paní Květo. Zdravím všechny posluchače. Přeju krásný podvečer všem. Ano. No dneska mají svátek Aničky, tak taky všem Aničkám všechno nejlepší. Ale hlavně naší přítelkyni do Miroslavy, Aničce Hláskové, posílám s manželem Hadym srdečné pozdravy a přání všeho nejlepšího. Ať si užije svůj svátek, pozdravu celou její rodinu, ať se mají dobře a hlavně ať jsou zdraví. No a to přeju všem, ať je nám dobře.
1: Ano, výborně, tak to má být. Tak paní Hano, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří a děkujeme
2: tak
1: za telefon.
2: Ještě, prosím ano. Vás, jestli bych mohla pozdravovat, slyšela jsem Františka ze Židlokovic. Ahoj Františku.
1: Výborně, ano, ano.
2: Tak jo, děkuju vám a jsem ráda, ano. Že jsem se dovolala.
1: Já také, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a pojďme, přátelé, na další e-maily, které tady mám. Chtěli bychom poprosit o pěknou písničku pro naši maminku a babičku, paní Věrku Matochovou z Lidečka, která slaví krásné narozeniny. Maminko, vždy jsi nám byla na blízku, děkujeme ti za tvoji práci, námahu, starostlivost a za tvoji lásku. Přejeme ti hodně zdraví, boží požehnání a radost z vnuků. Máme tě moc rádi z celého srdce, Věrka a Vlaďka s rodinami a manžel František. Tak a další. Je tady dobrý večer, dnes má svátek kamarádka Anička Kadlčková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak to jsem taky dala toto přání a pojďme dále. Tak je tady přání. Ano, teď se mi to tady trošku to. Je tady přání pro pana Františka Mítka Stroubek k jeho dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody, radosti z vnuků a pravnoučků, hodně zážitků na turistice a ať stále hraje stolní tenis tak dobře, jako do posud a dobrou mušku v myslivosti přejí Šprňovi, Meissnerovi a Klabalovi. A pro pana Mítka tady mám ještě jedno přání, protože přicházejí vám popřát vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a ještě mnoho krásných zážitků při turistice přejí turisté ze Zborovic. Tak to bylo přání pro pana Františka Mítka Stroubek. Tak předali jsme obě dvě, tak výborně, tak a teďko pojďme ještě tady na přání. 26. července, což je dnes, slaví úžasných a úctyhodných 98 let paní Anděla Čupová z Vojkovic, rodačka z Blučiny. Ještě mnoho dnů prožitých v pohodě a spokojenosti se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty přeje sestra Milada s Evou a připojují se rodiny Sklenářova, Ševčíkova a Zajícova. Tak také jsem předala a hrajeme písničku Pacholíčku můj, Jarmila Šuláková a Brown.

0: Tak milá písnička nám dozněla a pojďme přivítat pana Pavla Škrabáka z Osekůl. Vítejte.
1: Dobrý podvečer vám prajem, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému majstrovi.
0: Ano.
1: Prosil by som o zahrátě pesničky pro moju manželku Anu Škrabákovu z Osekůl. K milým meninám praju všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, božského požehnania a dlhý život v rodinnom kruhu, manžel Pavel, synovia Stano, Lubo, dcery Elenka a Lenka s rodinami. Vnúčence a pravnúčence babku vrúcne boskávajú. Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Áno, také rádo se stalo a přeji vám pekný večer.
1: Áno, ďakujem aj vám.
0: Naschledanou.
1: Do počutia.
0: Tak a pojďme tady na e-maily. Dnes slaví svůj svátek naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Anička Krčmářová z Kojetína. Z celého srdce jí přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a každý den alespoň 10 důvodů, proč se od srdce zasmát. Babičko, máme tě moc rádi. Vše nejlepší ti z celého srdce přeje celá rodina. Tak jedno přání a pojďme na další. Tak milé Aničce z Lebedova přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, lásky, pohody a spokojenosti. A tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, kterou vždycky máš a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Užij si svůj sváteční den v radosti a pohodě a s láskou a srdečným přáním vinšuje sestra Maruška a celá rodina. Tak a já pokračuji. Máme tady přání a prosbu o hezkou písničku pro Aničku Sotákovou na Koňuš, okres Sobrance, Aničku Buberníkovou v Dolním Měnčí, Aničku Haluzovou z Otrokovic do Nebíčka a všem a nám Aničkám a Andulkám. Ať štěstí z vašich očí září, ať se vám vždy ve všem daří, ať vám na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máte samou radost, ať smích vám slunce přináší a vítr smutek hlavně. Hodně zdravíčka, protože je ho málo a ze srdce upřímného přejí Alena Velecká s dcerou Kamilou z Otrokovic. Tak předali jsme. No a já tady mám ještě jedno přání. Zahrajte prosím pěknou písničku pro našeho švagříčka pana Rudolfa Rozbouda z Kurdějova, který právě dnes slaví své 60. narozeniny. Milý Rudo, píše se, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radost vnoučat ti přejí Matýškovi, Kameníkovi, Strachoňovi a samozřejmě se k přání připojuje manželka Hana a synové s rodinami. Vnoučata posílají dědovi velkou pusu. Rudo, máme tě všichni moc rádi a tak připijíme na zdraví. Živio, živio. Tak, moc krát děkuji, s pozdravem Jana Matýšková. Předali jsme a hrajeme písničku. Tak, Milan Nedůchal, Holůbek, Polka a Sobuláci.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám pana Mirka z Hroznatina.
4: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát své vnučce Aničce Nevrkové z Trnavy k jejímu dnešnímu svátku. Aničkám.
3: Ano.
4: Potom mám kamaráda Ludvíka Necida, který se zítra dožívá 70 let. Tak bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, pohodu a radost zmoučat. A potom mám ještě kamaráda jednoho, Jaromír Voda z Čechtina, který je taky můj kamarád, má 72 roku, zítra bude slavit, možná slaví už dneska. A navíc mám ještě jednoho synovce, Pavla Nevrklu, Střebiče, který bydlí v Krkonoších a má dneska kulaté 40. narozeniny. Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se jim daří, na co mákne, ať se mu daří, protože on je velký veterinář, doktor, takže se mu určitě bude dařit dál.
3: Ano.
4: To je všechno, děkuji vám moc.
3: Ano, také. Naschledanou. Tak a připojíme tady e-maily. Dobrý den, moc zdravíme všechny do studia. Prosil bych o písničku pro přání dodatečně mé babičce Ludmile Sábové k 70. narozeninám. Děkuji a pokud by bylo možný, prosím, zahrajte jí pěknou písničku. A hlavně přejeme babičce Ludmile hodně zdraví a aby se jí dařilo. Tak to je jedno přání, pojďme na další. Dnes slaví své kulaté narozeniny inženýr Ladislav Musil, vinař z Dolních Kounic. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody přejí Švrčkovi z Jezeřan Maršovic. A tady mám další e-mail, tak přímo z něho cituji. A je to pro paní Aničku Zimáčkovou, rozenou Trčkovou do Štítné nad Vláří. S písničkou ti, Aničko, posílám tu nejpestrobarevnější kytici lučních květin, svázaných s přáním pevného zdraví, božího požehnání, radosti v kruhu milující rodiny, vnoučat a brzkého uzdravení. Jsi úžasná, silná žena, vše s pomocí boží zvládneš a dáš to tak, jak všechno v životě. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Přejeme závěrem, vzpomínáme také na tvého Jošku, na jeho červencový narozeninový den, na jeho krásný hlas s lidovými písničkami, rodinou a kamarády. Tak krásný narozeninový den a šťastnou sedmičkou ti, Aničko, přeje Věra s Pavlem Pastorkovi a všichni, co tě znají a rádi mají z rodu Štěpančíků z Kochavce a v dnešní den si na tebe i po letech vzpomenou na milou, nestárnoucí a obětavou kamarádku Aničku s úsměvem na tváři. Tak, předali jsme a dáme písničku, tak pojďme na ní.

0: Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Volám cestou ze Znojma do Brna a mám dvě přání. Vidím v dálce Miroslav a na ten kopec nejčastější jméno zazněje kvůli paní Aničce Hlávkové a druhé přání do Černína u Jevišovic, kde včera byla Jakubská pout a 90-letá paní Kochová, učitelka bývalá, poslouchá, nikdo ji nedá zahrát. Takže paní Kochové ano. Do Černína u Jevišovic a paní Aničce Hlávkové na kopec do Miroslavy, kde vidím nad kostelem. Všechno nejlepší a pěknou písničku.
0: Já váš hlas znám, ale jenom připomeňte prosím jméno a teď jste na té cestě, to víme.
1: Pan? Karel Jeřábek.
0: Ano, Karel Jeřábek. Pan Karel, ano, promiňte. Já si všechna jména nepamatuju, ale váš hlas ano.
1: Jasně, děkuju.
0: Dobře, nashledanou. Tak to jsme popřáli a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěl bych tímhle poblahopřát Petrovi Smetkovi. Děkuji za jeho výborné bramboráky, které dělá s láskou a vervou. Doufám, že to zadní sklo seženeš za celý sbor včelařů Jan Vysavač. Tak to bylo jedno přání, pojďme dále. Vše nejlepší naší drahé mamince a babičce Aničce Němečkové ze Šidbořic přejí synové Vlastík a Vašek s rodinami a Luci Lucinka a Nelinka posílají sladkou pusinku. A dále, 29. července oslaví 87. narozeniny naše maminka Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví a radosti do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami. Tak to bylo další přání a teď jedeme tady. Tak dobrý den, zdravíme Český rozhlas Brno a všechny jeho zaměstnance a také posluchače. Prosíme o písničku pro naši maminku, babičku a prababičku paní Anu Štěpánkovou ze Studence k jejímu dnešnímu svátku. Vše krásné a milé jí přejí syn a dcery s rodinami. Přání naší Aničce se připojují sourozenci, přátelé a kamarádi. Tak, předali jsme a já tady jedu ještě dál. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro maminku Anu Nezvalovou k jejímu dnešnímu svátku. Aby měla krásný sváteční den. Přeje dcera Laďka s manželem Borisem a vnuci Šimon a Matouš. Tak a dáme písničku Josef Mach, Miloslava Plačková, Zaříkám se a Doubravěnka.

0: Kapela nám dohrála a velice šikovná písnička. No a pojďme poslechnout si paní Vlastu z Bojkovic.
1: Dobrý den, Květusko. Tady
0: dobrý
1: je
0: den.
1: Vlasta z Bojkovic. Já bych chtěla popřát paní Aničce Manové z Osvětína jejímu dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, které moc potřebuje, pohody, boží požehnání. To jí přeje Vlasta. Děkuju, Květusko, moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, přeji vám hodně zdraví, ať se vám daří a krásný
1: a
0: večer.
1: Já vám přeju.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme teď tady na ta psaná přání. Naše milá maminko Aničko Savarová z Pitína, dnes máš sváteček a my ti přejeme moc zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, ať se máš jen dobře. Vše jen to nejlepší přejí Romana s Vlastíkem, vnoučata Vlastík a Karolína Matyášovi. Máme tě rádi a děkujeme za přečtení Romana Matyášová. Tak ano, rádo se stalo. No a teď, přátelé, tady máme vzpomínky. Dobrý den, zahrajte prosím pro naši maminku a babičku Aničku Martikánovou z Medlovic. Nedávno nás opustila a nám hrozně moc chybí. Poslouchala vaše rádio každý den, tak jí tam nahoru chceme poslat přání. Děkujeme velice, Lenka, Romča, děda a vnoučata. A ještě další tady mám vzpomínku. Vzpomínka, dnes by s námi slavili svátek svaté Anny naše milovaná maminka, paní Anna Gabrišová a sestra, paní Anna Píšková z Bánova. Vzpomínáme, budete stále žít v našich srdcích i vzpomínkách, moc nám chybíte. Prosíme i o tichou vzpomínku všechny, kdo jste obě jmenované znali. Za vzpomínkou a pěknou písničkou děkuji Marie Paníčková ze Zlína a Drahomíra Bartošová a Jaroslav Píška. Tak to jsme také předali. No a já jdu dál. Tak mám tady vzpomínku. Ano, tak to vlastně byla ta samá, toto samé přání, výborně. No a mám tady ještě vzpomínku, kterou pro nás napsal Honzík, ale omlouvám se, Honzíku, není to možné to všecko takhle číst, dlouhé dopisy. Takže 6. července by měla svátek paní Anna Varmužová, rozená Kubínová, a Honzík, na ní je to pravnuk a vzpomíná na ní velice moc, neboť ona vlastně bydlela ve Vídni v roce 1905 a pak se vdávala, pak se jí narodil syn Jan, no a druhý syn se jí dále narodil a Honzík na ní stále velice vzpomíná. Takže to bylo jedno přání. No a Honzíku ještě to druhé přání, které jste nám poslal. Také 26. července by měla svátek paní Anička Peťová, rozená Fadrná. Narodila se, a to nemohu bohužel přečíst, bydlela v Suchotíně, prodávala v Kunštátě nábytek, skládala pěkné básničky a ráda poslouchala písničky šlágru. Vychovala dceru, syna a měla s manželem pěkné manželství. Takže vy na ní strašně rád vzpomínáte, protože když přišla nemoc, tak byla velkou bojovnicí, takže to je dobře a písničku rádi pošleme. Ano? Tak, výborně. A kteráže to bude? Zalíbili, zalíbili a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak vážení a milí, když jsem otevřela e-mail, ta, která je tady znova, jak se říká, černo, takže jsem si to opraporkovala, no tak pojďme číst, co stihneme a bohužel, když tak to zůstane na zítřejší den, tak pojďme na to. Prosíme o písničku k dnešnímu svátku seniorů paní Fance Bohaté z Troskotovic. Přejeme hlavně hodně zdraví, optimismu, osobní pohody i jejím kamarádkám, syn Jirka s rodinou a Vlastoš s rodinou. Tak a já pokračuji dále. Tak prosíme o písničku svátku pro paní Anu Kaňovou z Troskotovic k svátku. Aničko, posíláme prostřednictvím rádia s písničkou Přání.

na Moravě, v Čechách a na Slovensku, ale i jinde v zahraničí. Já, jeho kolega v hraní a zpěvu, mu přeji hlavně hodně zdraví, pohodu, štěstí a něco málo penízků. Toníku, dej se zdravotně do pořádku, aby jsme opět vyrazili mezi lid. A to ti přeje Jenda Murček a jeho přítelkyně Evička Doleželíková. Z Roštění a k přání se připojují ještě Jirka a Liduška Janouškovi z Kondrace, krásné to dědiny u Vlašimi. Tak předali jsme a já pokračuji. Tak musíme hlídat, Sandro, čas, že? Ano, máme ještě chvilečku. Jejda. Takže prosíme o písničku k svátku pro paní Anu Kaňovou z Troskotovic k tvému svátku, Aničko. Jejda, ale to už jsme tady četli. Takže to tu je podruhé. Omlouvám se. Pojďme dál. 29. července oslaví 87 roků naše maminka Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví, radosti do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami. Tak, tady je další přání. Tak zahrajte nějakou pěknou písničku pro maminku Anu Nezvalovou k jejímu dnešnímu svátku, aby měla krásný sváteční den. Přeje dcera Laďka s manželem Borisem a vnuci Šimon a Matouš. Tak to je další přání a pojďme se podívat tady. Tak dobrý den, chtěl bych tímhle poblahopřát Petrovi Smetkovi, ale to už jsme také četli, takže ono se to tady dvojí. Vše nejlepší naší drahé mamince a babičce Aničce Němečkové ze Šidbořic přejí synové Vlastík a Vašek s rodinami a Lucinka Nelinka posílají sladkou pusinku. Tak přátelé, já si myslím, ještě tady mám jedno přání, tak prosíme o písničku, ale to je do Moravy krásné země, takže to není pro nás tady do blahopřání. Tak přejeme naší mamince, babičce a prababičce paní Aničce Krajčové ze Zlína hodně zdraví, pohody a spokojenosti k dnešnímu svátku. Přejí dcery Ilona a dcera Ilona a syn Petr s rodinami. Tak a já to teď tady musím trošku oddálit, abych se tady dostala, kam se bych se dostat měla. No skvělé, takže tady to vidím velmi dobře, tak jsme to tady zvládli. Přátelé, hrajeme poslední zpívanou písničku Karel Vacek starší, tichou dědinou Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu Morava, krásná zem, už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Alberta Haumonda Moment času, kterou pro nás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Při vyšetřování úniku zemědělské kejdy do řeky Dyje na Znojemsku čeká policie na znalecký posudek. Jihomoravský kraj podpoří záchranné stanice pro handicapované živočichy. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. Zítra bude zpočátku oblačno s přeháňkami, odpoledne se vyjasní. Teploty do 28 stupňů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brnová zdraví Hana Florianová. Hezký podvečer. Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmíčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
4: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Více než milion korun vyčlení Jihomoravský kraj na péči o handicapované volně žijící živočichy. Podporu třem záchranným stanicím tento týden schválili krajští radní. Peníze jsou určené na pomoc zraněným zvířatům, jejich návratu do volné přírody i na odborné poradenství pro veřejnost.
5: Podporu získá záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Němčicích nad Hanou a v Buchlovicích. Peníze využijí na provoz a zajištění odborné péče o handicapované živočichy z území Jihomoravského kraje. Radní zároveň schválili dotaci 150 tisíc korun pro hnutí Brontosaurus na zajištění dobrovolnických akcí na přírodních lokalitách Jižní Moravy. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Celkem 35 lidí se muselo dnes odpoledne evakuovat při požáru v restauraci v Tyršově ulici v Hodoníně. Podle mluvčího hasičů Jana Dvořáka hořela v restauraci Fritéza. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu do půl hodiny. Jednu ženu museli kvůli nadýchání se kouře ošetřit záchranáři. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. 76-letý herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
6: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravy zpočátky oblačno, na většině území postupně přeháňky. Během odpoledne budou srážky ustávat a nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor si dejte na čerstvou nehodu na silnici číslo 43 na kruhové křižovatce u Sebranic na Blanensku. Havaroval motorkář, policie a záchranáři jedou na místo. A na 212. kilometru D1 ve směru na Ostravu pozor na odstavené auto s poruchou. Je to v místě dopravního omezení, ale projedete. Šťastnou cestu vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hana Florianová.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce je třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, kdy se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, kdy jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě je pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. to je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
1: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
0: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
1: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům a s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
0: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatele?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak. Nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid,

0: věnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
1: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou, takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickými

0: Tím obyvatelstvem Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
1: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
0: To rozhodně ano. Ona, ta perzekuce židovského národa, v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
1: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
0: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
1: Ten hřbitov tam je dosud?
0: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krauzové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štemberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
4: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi. Počasí. V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 500 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, rozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my Úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části.

0: receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovýrok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je delší zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku. Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To
2: je, nevidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: vůbec ano.
2: Jako bez zábran, jako každej, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřice. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat. Hrozí bouřice. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ní moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze šrce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat. Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, slyším, pane doktore,
6: slyším. Pane Vrchní, to jste nespoň adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Jenom jí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě, doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme
6: na tu promoci.
9: Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou.
6: Tak šup.
9: No vem si, kde si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
4: Ale není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
11: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou sama sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Třeba, je by zajímalo, z čeho budete živit?
11: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: Ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
11: Co?
4: No jako zatím.
11: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
11: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme a za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že tě taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
11: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec
11: nic. Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
11: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pak?
4: Mami. Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším. Protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme. Ale samozřejmě, pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: To mě požádal o ruku.
12: Tam v tom Karolínu?
2: Ne. My jsme byli na obědě v takové vinárně.
13: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo tě ustřínu ucho.
14: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prý nějaký sežené.
12: A co bydlet? To budete u nich?
2: Tam to nejde.
12: Ne. Oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
14: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
14: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Często wspominam, jak na czarno-biały film.

0: Rat. Beizrat. Vzpomínám.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak mladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhou vedoucí.
5: Moment. Stivinem ševnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý opus druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Ladina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já se ustávám o to, kdo má s kým být, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odbory, nebo no, co sama?
5: Celý her, nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza.
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelství.
5: To si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, podprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem jak okurka by mohl na takovou partii oblíznout všech 10. Ty začneš za chvilku plešat, děta nosí brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brýle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z Frauci Moru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jim?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byly jí součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
0: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
8: Kde mám sojčí peříčko?
9: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
8: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
10: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
8: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
11: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kraťoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
10: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pánu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
10: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
12: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
10: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
13: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, já jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal.

0: silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
1: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj, ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
0: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi...

0: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
2: Laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže ty prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl pozraněný, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovízt do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aho.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe, a docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před námi nehádali. Jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera, matka, velký problém.
2: No, možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský, já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal, byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě.
1: Jo.
2: Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť v pohodě.
1: No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový krůček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku, Martine, teda držte se, ať máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Poslouka. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh. Budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Já to rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, to myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrňou už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo si vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pádem vlastně nevlastní, že tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nekola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, ono se tomu musím smást to. Prostě lež na lež, tohleto, než jsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no... Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě je něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Napodobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, sluhujem si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko, Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl starat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka, její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, protože museli chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela ségra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: přišlo. No. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. Radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, bylo. No.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze ségrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou.
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no.
1: A co víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, ale vždycky ježdí na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, to
0: je. Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takže že máte vedle sebe.
1: Já jsem za to vděčný, mám kamarády tady. A...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel. Já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou. Taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhoval, ale ono to nemá smysl. Mně je 55 a víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte co, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Tak je to... Já jsem lidi z povolání, já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedával, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, taky. Já bych nejradši šel do předčasného, ale uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už je zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honiti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju, dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky. Jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas.

0: tady prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí, no.
1: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
0: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani běje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nedokážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
1: A jestli se smím zeptat, co drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
0: No, mám přítelkyni, s kterou nežijí, nějak by nastálo, stýkáme se, ale...
1: Ale není to tak jako, že do budoucna...
0: Ne, ne.
1: Takhle,
0: ne,
1: zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není. A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne, tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
0: No, no, je to hrozně těžké, jako by na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... nějakým takovým poradcovním sporu kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo.
1: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
0: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědič.
1: No, tak... Za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
0: Jde o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, má pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod jakoby toho jména v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
1: No, řekl jste to trefně, do háje.
0: No.
1: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
0: Život je jeden velký boj.
1: Asi to tak mělo být.
0: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být. Nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
1: Děkuju. Držte se.
0: Děkuju moc, hezký večer.
1: I vám.
0: Nebo ráno možná.
1: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
2: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: Blanka Herce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měsících, asi dvou leté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se u něj projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěch nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to ale, jako, už to chápu.
1: Mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem jo. To má... jako již ho vidím a všichni.
0: Jo. Já jsem ti to říkal, a tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít, jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svíta, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně, na vysoký pedagogický. Hmm. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krát ty dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, ne, že by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže vybývá táto zavouchl ty dveře a nepustí ho dál. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná to někdy někde říkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měla i do Brna, jsem měla na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlstilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak
1: jsem na to šla.
0: Máte svůj hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, aha, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní. Opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme.
1: Taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak se jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, tak no, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako tak to
0: nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo tak to napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mě se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už
0: Sonjo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, zpackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne, k zadektáru.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky, prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já, a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem podruhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no. Že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano. Fungovat tak, že se přetvařovali teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, kterýho bychom všichni poslouchali,
0: tak
1: on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo,
1: a my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle, a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jeho mu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou, a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No, mohl, ale neviděl, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jít si vlakem, a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, a jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já jsem se bála, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo, takže já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně,
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas,
1: to
0: kdy
1: nejde,
0: to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že
1: pa? Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali, jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška žije sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nežděla sobec.
1: Vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: Jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to
1: ano,
0: je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to,
1: právě,
0: to tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako, ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako, někdy přilítlo na adresu, takže už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali. Proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě, ano, zeptám se ještě na závěr. To, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě. To je jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co. Ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala.
1: Byla jsem
0: děpa, a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jste chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď, no. Teď a v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne. On mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to ne, my jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera, opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevím, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno, ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, no. Moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lohostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou, a nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete vážně, nebo téma, jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našla jsem ho nejlepší kamarádku posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostal rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích, jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že on nosím na rukách. Jako
0: jej. To je přece jenom k nezaplacení. Že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak...
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěty. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to,
2: zvědý,
0: nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo, kdyby to šlo, takže dáváte, co můžete, víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak, a byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něm budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju, držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali
2: dlouho,
0: do ústraní.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek, macek
2: no,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsi taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: protože
0: rozloučit.
2: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio.

Máme stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si to, i když někdy tady jako prvít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No, držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exuperyho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořená...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabu příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No. Pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš... Když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. 5. dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... Tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: No, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni ani smrti. No, neplač. Malý princi, k květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zezíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 110 a 103.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Narušit 3 a 2 je 5, 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaret.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška. Řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal. Co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži, nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se, dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.